0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíme,

0: Krásný poslech Rádia Blaník. Dnes už je čtvrtek 24. září a představte si, že narozeniny dnes slaví Veronika Frejmanová i Mirek Vladyka. Oba se jako herci objevili společně v několika různých filmech a taky v seriálu My všichni školou povinní. Tam dokonce tvořili pár. Pamatujete?
1: Jo, promiň, já jsem Michal, ahoj.
0: Kromě Veroniky Frejmanové a Miroslava Vladyky právě dnes slaví narozeniny jeden čertík. Poznáte toho čertíka?
2: Já jsem malej, ale šikovný.
0: Iveta Blanarovičová, ano, princezna Zemlejna, to je ta krásná pohádka, kde si zahrála čertíka. My přejeme všem dnešním oslavencům, třeba i vám, všechno nejlepší ve čtvrtek 24. září 2026. A teď už zase hezky česky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo také přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou

Krásné ráno nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a dnes už je 24. září roku 2026. Někdo nám to spočítal, že to je 267. den roku. No ale do konce roku zbývá pouhých 98 dnů. Svátek dnes slaví Jaromír, takže i Jaromír Jágr. Přejeme všechno nejlepší a vám všem, pokud se jmenujete Jaromír, tak také. Ale každopádně teď si jdeme hrát dál hezky česky.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až skoro jasno a místy může také pršet. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. Čtvrteční obloha bude oblačná až zatažená, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť a nebo také přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit? Odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.

0: Krásné ráno a nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník a tohle asi budete znát. Chtěl jsem to ráno. Honza Nedvěd, dnešní oslavenec, legenda českých písniček. Honza Nedvěd právě dnes slaví 80. narozeniny a my pro vás na víkend chystáme něco speciálního. Po celý víkend budeme rozdávat vstupenky na koncert právě Honzy Nedvěda mladšího a skupiny příbuzní v pražské Lucerně a navíc si budeme hrát všechny ty krásné písničky. Tak my se těšíme na víkend, už je čtvrtek, tak já myslím, že to uteče. Pátek se nepočítá a víkend je tady. Užijte si dnešní den, čtvrtek 24. září.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 24. září, dnes má svátek Jaromír a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Po rekonstrukci stavebníci vrátí věž kostela svatého Jiljí v Domaníně u Třeboně. Uvnitř bude ukrytá nová časová kapsle. V 14:30 odpoledne proběhne v kostelní lhotě otevření umělé písečné duny, určené pro kriticky ohroženou trávu kostřevu písečnou. Jde o projekt Vracíme do přírody, na kterém spolupracuje Botanická zahrada Praha. Dnes také proběhne v Ústí nad Orlicí 16. ročník integračního dne. Návštěvníkům přiblíží svět lidí se zdravotním znevýhodněním. Akci hostí Park Kociánka. Dnes také startuje 34. ročník Moravskoslezských pneumologických dnů. V Orea Kongres Hotel Brno potrvá akce do soboty. Openingem v Národní galerii Praha začíná 5. ročník festivalu vizuálního umění Prague Art Week. Nabídne události více než 30 pražských institucí, galerií, aukčních domů a nezávislých uměleckých prostor. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit, odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.
1: Rič Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rič Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Dobré ráno, už máme čtvrtek s datem 24. září a pojďme si hrát hezky česky, tak jak to máte rádi. Zdraví vás, Vlasta Suk.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, i dnes mezi 5. a 6. pro vás máme samé české písničky a kromě toho už za chvíli popřejeme jednomu známému českému zpěvákovi, kterého moc dobře znáte a máte rádi. Narodil se v roce 1946, takže má dneska kulatiny. Jedná se o jednoho z nejúspěšnějších folkových písničkářů, který působil třeba v Brontosaurech. A já myslím, že je to jasné. Dneska slaví 80. Honza Nedvěd. A co bylo pro něj v minulosti tím největším dárkem, na který vzpomíná, to se ho zeptáme už za chvíli. Tak prima poslech přeju.
2: Hezky česky na Blaníku.

0: jestli vzpomíná na nějaký výjimečný dárek anebo oslavu. Honzo?
1: O jedný mimořádný oslavě vím, to bylo na Strahově. To byl hezký dárek. Ale jinak já jsem v tomhle strašně jiný. Já to nemám rád.
0: No, ale tehdy to bylo opravdu velké. U příležitosti 50. se 22. června v roce 1996 odehrál legendární koncert Nedvědů právě na zmíněném Strahově, kam dorazilo 70 tisíc diváků. Takže, pane Honzo, ještě jednou všechno nejlepší a mějte se moc hezky. Na dalšího Slovence se zaměříme ještě za chvíli, protože jich je víc. Teď ale posílám další hezké české a přeju dobré ráno. Bude 5:45.
2: Na Blaníku si hýčkáme češtinu.
3: A taky Samiru.
2: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
3: Proč se říká, co se říká.
2: Každý všední den po 10:00.
3: Na rádiu Blaník.

0: Tak tohle byla další hezká česká písnička na Rádiu Blaník. Přeji dobré ráno. Máme čtvrtek 24. září. Už jsme zmínili, že 80. dnes slaví zpěvák Honza Nedvěd, ale dneska má narozeniny i česká herečka Veronika Frejmanová, její 1,70. 67. slaví český herec Miroslav Vladyka, 63. česká herečka Iveta Blanarovičová a 56. český režisér Karel Janák. A svátek ten má Jaromír. Tak všechno nejlepší. Za chvíli čerstvé zprávy, předpověď počasí a pak si opět budeme hrát hezky česky. Už bude 17:30.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou, bude jednat s guvernérem Jimem Pilnem. Národní rozpočtová rada zveřejní zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Materiál publikovaný jednou ročně hodnotí mimo jiné i to, zda je tempo zadlužování státu udržitelné. Pardubice zajistí poškozenou římsu na mostě do Rosic nad Labem. Její část spadla na železniční trať. Firma proto odstraní všechny uvolněné části betonu a na římsu namontuje ochranu síť. Práce potrvají do konce října. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Trondheim porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Odvety se hrají za týden. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude většinou velká oblačnost se srážkami. Bude oblačno až zataženo, přes den proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně také na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Až k večeru začne srážek postupně ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Dobré ráno, vám od mikrofonu Blatníku přeje Vlasta Suk. Jak už asi víte, zítra se v Prachaticích uskuteční poslední letní koncert Rádia Blaník, kde nám na velkém náměstí zaspívá blanická kapela Olga Lounová, Petr Kolář a taky kapela Čechomor. Nejenom, že se těší můj báječný kolega Jirka Frélich, který bude mít tuto akci pod palcem, ale taky sám pan starosta Jan Bauer.
1: No já už se nemůžu dočkat, my jsme tady jedna kulturní akce za druhou a to bude takový vrchol toho podzimu.
0: Ano, pana starostu jsem vyspovídal v roli blanického krajánka a ptal jsem se ho taky, proč byste měli do Prachatic vyrazit. Co je lákadlem?
1: Jestli chtějí návštěvníci vidět renesanci, vidět krásnou šumavskou přírodu, anebo si třeba dobře zasportovat, to je zrovna adresa našeho města, protože Prachatice mají krásné renesanční náměstí, myslím si možná jedno nejhezčích v České republice. Máme tady krásnou okolní šumavskou přírodu, my jsme před nedávnem zrekonstruovali na vrcholu rozhlednu, ze které v době dobrého počasí jsou vidět i Alpy. Máme tam nově zrekonstruovanou horskou restauraci a navíc jsme tam otevřeli asi 30 kilometrů krásných cyklistických trailů, takže je to o té Šumavě, ale také o tom sportování, takže na cyklistiku je to úplně ideální místo.
0: A to mohu potvrdit. Zítřejší koncert si rozhodně nenechte ujít. Za chvíli už dobré ráno s Petrem a s Adélou a Vlasta Suk vám přeje krásný den.

0: Tak to byli Kabáti a Bára na Blaníku. Ale už pro vás chystáme tu další 60 minutovku, ve které uslyšíte činasky. Každá česká vlajka má slovenský klín. Bude Franta Nedvěd. Kočovní herci tu jsou, má ty kvetou. Slovo Nedvěd dneska ráno ještě uslyšíte poměrně často a bude i Michal David. Hezky česky to na Blaníku bude i po šesté ve čtvrtek 24. září. Teď je 5:53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes nás čeká typicky podzimní počasí, po dnešním opět chladném ránu. Čekejte během dne deštivý a také větrný čtvrtek s teplotami od 13 do 16 stupňů. Tolik o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Zmrazení platů politiků projedná sněmovna. Vzácný nález našli silničáři v Příkopu. Fotbalovou reprezentaci provází řada zranění.
2: Rádio Blaník.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolená z koaličního podnětu. Jde třeba o změny pravidel penzijního spoření anebo o růst důchodů starších penzistů. Překvapivý nález našli silničáři u dálnice D8 nedaleko Lovosic. Šlo o kufřík se 400 sběratelskými mincemi za 8 milionů korun. Nález objevili při sekání trávy. Podle policie sbírku mincí ukradli známý zloději na začátku září v Praze. Obětí krádeže byl francouzský sběratel, kterému zloději mince vzali během veletrhu v pražských Letňanech. Praha 1 otevřela první komunitní mediační centrum v Česku. Obyvatelům poskytuje bezplatnou pomoc při řešení sousedských a komunitních sporů a víc tomu říká mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.
4: Cílem je nabídnout lidem možnost řešit konflikty včas, bezpečně a za pomoci nestranného odborníka ještě předtím, než přerostou v dlouhodobé sousedské spory, soudní řízení nebo jiné vyhrocené situace.
3: Na centrum se můžou obracet nejen jednotliví obyvatelé, ale také školy, spolky, domovy seniorů a další instituce zřizované Prahou 1. Fotbalová reprezentace hlásí další vynucenou změnu na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Nový trenér Španěl Santi Denia musel hledat náhradníka za zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše. Nakonec ho nahradí Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabrze. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: Dobré ráno, dobré čtvrteční ráno s datem 24. září, světe div se, ale za 3 měsíce jsou tady Vánoce, opravdu to tak je a myslím si, že to uteče jako voda, nicméně nechci strašit. V každém případě 24. září tady skutečně je, Jaromír s Jaromírou mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší, možná budete slavit i vy, pokud vám proplatíme účtenku. Určitě dneska slaví Honza Nedvěd, kterému je 80, tím pádem já jsem trošku sáhnul do své trampské minulosti a přišel jsem oblečený jako trampík. Ano, na šátku mám napsáno Coca-Cola, tak se nedivu. Prostě jsem jiný nenašel, ale mám to u mě skryté, tak budeme se samozřejmě věnovat i narozeninám Honzy Nedvěda, ale teď už Čínaská pana Bosnedlová. Za 2 minuty bude 6.

0: je Poveri a Made in Italy na Blaníku. Ano, tohle bylo vyrobeno v Itálii. A tohle je vyrobeno na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Od nás pro vás. Každý všední den po 7 hodině vám na Blaníku proplácíme vaše účtenky. Po prázdninové pauze jsme se k tomu teď v září zase vrátili. A tak to bude i dneska po 7 hodině, protože někomu z vás zase zavoláme. Pokud se dovoláme, tak se zeptáme, kdo právě na Blaníku dospíval, a když nám to řeknete, tak vám proplatíme peníze, které už jste jednou utratili. A abychom mohli zavolat právě vám, tak potřebujeme tu vaši účtenku. Tu přepište do SMSky, napište tam, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno a příjmení a odkud jste. Tu SMSku pošlete na 603 118 118 a potom už jenom čekejte na telefon. Jako třeba včera Michal, který se dočkal. Možná jste tu baterku měl zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval.
3: A byla to Hanka Zagorová, řeka Zázrak.
0: Je to tak? A tou řekou Zázraku, respektive éterem, k vám letí 3844 koruny.
3: To je fantastické, moc rád děkuju.
0: Michalovi ze Zlína jsme včera proplatili autobaterii. Co to bude dneska? To uvidíme a uslyšíme zhruba za hodinu.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Ale ještě dřív tady budou informace o počasí, a to už za chvilku. Teď Franta Nedvěda, kočovní herci, na Blaníku.

0: Franta Nedvěd před 5 lety nás bohužel opustil a jeho kočovní herci, ale jméno Nedvěd dneska ráno ještě uslyšíte, protože jeho brácha Honza dneska slaví 80, ale teď už ty informace o počasí.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné čtvrteční ráno, máme tady podzim a s ním je otázku, co na sebe, a s tím by mohla pomoct předpověď počasí a od toho je tady Jáchym Rogner z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, aktuálně máme většinou oblačno až zataženo, na východě Čech i až polojasno a v západních a středních Čechách už se od západu nasouvají

0: Má dokonce už sekla i s kariérou, ale Česko pořád čeká na tu důležitou věc, vlastní krytou rychlobruslařskou arénu. A teď se objevila další možnost, kde by mohla vyrůst. Jihočeský kraj se sportovními svazy jedná o tom, že by hala mohla být součástí velkého sportovního komplexu v Českých Budějovicích, konkrétně v areálu Složiště. Ten by kromě rychlobruslařské dráhy nabídl také atletickou halu, plavecký stadion nebo florbalovou halu. Celý projekt by mohl začít fungovat přibližně za 5 let, což je docela rychle. Podmínkou ale je, že kraj získá podporu státu, pokud ne, připraví areál bez rychlobruslařské haly. No, mě tady napadá prostě jediná fráze, a to ta od Jary Cimrmana.
1: V Českých Budějovicích by chtěl žít každý.
0: Ono to potom ještě pokračuje. Mimochodem ve hře přitom zůstává taky Žďár nad Sázavou, o kterém Jara Cimrman teprve možná nějakou hru napíše. No, uvidíme. V každém případě za chvíli Honza Kalousek a Chodím ulicí, ale ještě předtím tady budou krátké zprávy. Vy jste s Blaníkem a je 6 hodin a 18 minut. Radio Blaník.
2: Luxusní dovolená.
3: Nová kola pro celou rodinu.
2: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
3: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
2: Jedeme s ní za vámi.
3: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.

0: Na vlastní bydlení se vyplatí spořit po menších částkách. Komerční banka jako expert na financování bydlení vám poradí, jak na to. Jak si správně nastavit spoření, jak financovat rekonstrukci, stavbu domu i jaký typ hypotéky si zvolit, odpoví v podcastu na Chytrý jak rádio Ondřej Šuchman ze skupiny KB.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Ve sněmovně opět vzbudil pozornost navrhovaný nový trestný čin vztahující se na bezdůvodné usmrcení psa nebo kočky, a to ze zavržení hodných pohnutek. Nový bazén v Litvínově má být hotový v říjnu. Město chce novou halu po kolaudaci a získání povolení ke zkušebnímu provozu otevřít veřejnosti před Vánocemi. V pražské holešovické tržnici dnes začíná 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu Lustr. Vedle víc než stovky vystavujících nabídne také možnost setkání s autory. Na základně ve Velsu se zřítil cviční letoun T-2 Hawk. K nehodě došlo během včerejšího cvičení a jeho dva piloti se stihli katapultovat, vyvázli s lehkými zraněními. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slíbou.
2: Tak už je tady čtvrtek a má datum 24. září, ale nezávislé na datu, důležité je to, že je čtvrtek. Důležité je to hlavně pro našeho krajánka, protože to znamená brzo ráno vstávat a vyrazit za dalším dobrodružstvím. A vyrazí už za chvíli, ale ještě předtím nám řekne, kam to dneska bude. Teď Honza Kalousek a chodím ulicí, za 5 minut bude 6:30.

0: Honza Kalousek na Blaníku.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už ke slovu přichází Krajánek Rádia Blaník, protože čtvrtek to je jeho den. Úterý, čtvrtek, sobota. To jsou tři dny v týdnu, kdy Krajánek Rádia Blaník vyráží na místa, která stojí za návštěvu. A pokud jste na nich nikdy nebyli, tak je takovým předvojem, trošku to tam ohledá, jak to tam vypadá, doporučí nebo nedoporučí, ale většinou doporučí, abyste se tam taky zajeli podívat. A kam to bude dneska, tak to nám řekne Vlastík Suk, který za chvíli nasedá do auta. Míří, kdo ví kam. Ahoj Vlastíku, dobré ráno.
3: Ahoj, já vám přeji dobré ráno. Dneska mám namířeno do jižních Čech. Zastavím se ve Vodňanech a prozkoumám zdejší městské muzeum a galerii. Zjistím, jaké tu aktuálně mají výstavy, no a taky, co dalšího je tady k vidění. Z tohoto místa se přihlásím krátce po 14. hodině, tak určitě poslouchejte. No a pak se přesunu do Písku, tady mě zaujala zdejší sladovna Galerie Hrou. O co přesně jde, vám prozradím krátce po 17. hodině, ale naznačím, že se jedná o interaktivní výstavy, kreativní dílny a programy pro děti a pro celé rodiny. Já myslím, že dětičky se tady rozhodně nudit nebudou. A jak už jsem říkal, po 17. hodině se dozvíte další podrobnosti. Tak se nechte pozvat a já se budu těšit. Ahoj.
0: Ahoj, to my se taky těšíme. Tak vidíte, zase ty jižní Čechy. Před chvílí jsme říkali, že v Českých Budějovicích bude možná hala Martiny Sáblíkové, tak teď pro změnu Vodňany a Písek. Šťastnou cestu, Vlastíku. V pořádku se nám vrať a tohle už je Tina Turnera, The Best na Blaníku. Přesně v půl sedmé.

0: Protože to nevzdám a kamp na Blaníku, nevzdávejte to, sice nám začal podzim, ale babí léto je na dohled.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Což my uvítáme, příroda možná úplně tak ne, protože ten déšť v posledních dnech sice pomohl, nebo posledních týdnech, ale jenom do hloubky 40 cm, pod tím je zase ještě pořád sucho. Nicméně teď asi nezaprší, nebo zaprší?
2: Zaprší, ale pouze krátce, protože teď po ránu startujeme pod oblačnou až zataženou oblohou, přes den pak bude ta oblačnost přechodně proměnlivá, ale právě od severozápadu v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku dorazí občasný déšť nebo přehánky. Objeví se i bouřky, ale ty opět jen ojediněle a k večeru bude opět srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty budou 13 až 17 stupňů Celsia a na horách bude okolo 8.
0: No a my se za chvíli budeme věnovat tomu trnskému bardovi. Honza Nedvěd dneska slaví 80. narozeniny, tak tady pro vás něco máme. Nicméně už jste v klubu posluchačů Rádia Blaník? Ne? No tak to udělejte hned teď, tady je návod jak na to.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás
3: bavit vás.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Život je krásný a skupina Krištof na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Život je krásný a vsadím se, že i skupina Krištof ty písničky, o kterých teď bude řeč, někdy zpívala. Protože ty písničky zní u každého táborového ohně. Mladší generace už možná ani neví, kdo je napsal, což je vždycky to největší ocenění pro autora, když písničky zlidoví. A o valnou část se postaral on. Honza Nedvěd. Dneska slaví osmdesátiny, tak schválně, ty jsi ta mladší generace, Adel. Tak na jaké písničky Honzy Nedvěda si vzpomeneš?
3: No tak U stánku, to je klasika. Stánky, a to je přesně to, o čem jsi mluvil, že jsme ji zpívali na hudební výchově, ano. A než jsem si to vlastně dala do nějakého konceptu, Přesně tak je to ve zpěvnicích. Potom já teda zbožňuju naprosto... No a teď mi vypadlo jméno. A ty víš moc dobře, jakou písničku myslím.
0: Ano, růže z papíru.
3: A ty to moc dobře víš, že ji zbožňuju, protože ty víš, že na mojí svatbě jsme ji měli s manželem na takový ten poslední závěrečný prskavkový tanec a bylo to strašně dojemné.
0: No, tak vidíš, to prostě funguje to takhle.
3: Je to tak?
0: Jenom několik dat z Wikipedie. Honza Nedvěd se narodil 24. září 1946 v Praze. Jeho hudební cesta vedla přes skupiny Toronto a Brontosauri až ke spolupráci se Spiritual Quintetem. A v roce 1996 dokázali bratři Nedvědovi přilákat na pražský Strahov 70 tisíc fanoušků. Honza tam slavil 50. Já slavím 50. příští rok. Myslím si, že asi v trošku skromnější verzi. No, nicméně Honza Nedvěd mladší, tady společně s Vojtou Nedvědem, byli před prázdninami v Kytarovém ránu a vzpomínalo se taky na to, jak to u Nedvědů bylo, když byl Honza Nedvěd mladší ještě dítětem.
4: My jsme bydleli na Spořilově v rodinném domečku, kde dole bydleli tátovi a strýdovi rodiče. Nahoře jsme bydleli my v jednom pokoji, takže od 7 do 1 se obejvá, kde byla televize, změnila na studio, tak každý den nahrával, skládal písničky, každý den měl 2-3 písničky na složení. Ve 2 hodiny odbyly kukačky oběd, máma připravila oběd a ve 3 už odjížděl na koncert. A já jsem samozřejmě potají, když tam byl a nebyl, tak jsem mu tu kytaru zkrátka krátal, občas jsem si něco zahrál jako potaj, mu jsem se učil a pak už jsem mu to předvedl jako hotový dílo v podstatě. Já jsem se učil hodně od Vabyho Daňka, ten měl tu kytaru jako velmi komplikovaný, jak jsem se fakt snažil, nadřel jsem si to, abych tátovi řekl, tati, já už to taky umím.
0: No zejména, když Vaby Daněk hrál s Milošem Dvořáčkem, tak to bylo hodně komplikované.
4: Ano, přesně tak, ten Dvořáček byl výborný, no.
0: A co na to říkal táta, že se učíš od Vabyho Daňka, ne od něj?
4: A on mi dokonce ročník 47, tak to mě učil jako první, protože tam ten nedvědovský styl vlastně byl jasně promítnutý. Ten Vaby Daněk to měl ještě daleko tenkrát rozšířenější, ještě byl jako o schod vejš takzvaně. No. Takže táta řekl, když se naučíš to těžší, tak pak to moje bude daleko jednodušší.
0: Tak jak to má ten Vaby Daněk? No ještě bych to dal na tu kytaru nějak. No my jsme se s Adel rozhodli, že do příští hodiny dáme dohromady Stánky. Uvidíme, jak to dopadne, ale teď si dáme originál Na kameni kámen. Honza Nedvěd má dneska 80. Všechno nejlepší, Honzo, pokud posloucháte.

0: Na kameni kámen a brontosauři. Honza Nedvěd, autor téhleté písničky, má dneska 80. Ještě se tomu budeme věnovat. V příští hodině vás čeká ale taky třeba Lucie. Miraj. A bude i Petr Muk. A samozřejmě i další Nedvědovka. Teď je 6.53. Posloucháte Blaník. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes bude střídavě zataženo a oblačno a od západu se postupně na většině území rozprší. Naměříme 13 až 16 stupňů, bude ale větrno, pocitově proto bude méně. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
0: V kratší koloně si postojíte před Prahou na dálnici D8. Na 12. kilometru se totiž vyšetřuje srážka dvou osobních aut. A velký pozor dejte také na Kolínsku, zdržíte se na příjezdu do Českého Dubu od Kounic, a to kvůli srážce osobního auta s nákladním. A s omezením a pomalejším provozem je třeba počítat i na trase z Mladé Boleslavy do Nymburka. Před Vlkovou totiž probíhá rekonstrukce. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a teď už pokračují zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Na Táborsku aktuálně zasahují hasiči. Lesníci se obávají nárůstu kůrovce. Desítky zemí žádají po Rusku ukončení války.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Plané nad Lužnicí na Táborsku hoří hala. Uvnitř se nacházejí nákladní auta i takzvané ještěrky. Navíc jsou tam i uskladněné ropné látky. Hasiči už požár lokalizovali, aktuálně platí druhý ze 4 stupňů poplachu. Hale se už také propadla střecha. Na místo byla zavedena kyvadlová doprava vody. Kůrovec by mohl příští rok znovu napáchat větší škody. V Krkonoších letos jeho výskyt výrazně klesl. Správa Národního parku ale kvůli suchu a oslabeným stromům očekává v příští sezóně nárůst. Jaká opatření správa parku chystá vedoucí odboru péče o Národní park Václav Janca?
3: Tam, kde můžeme, tak v tuto chvíli zpracováváme tohle dřevo, tyhle ty stromy vytahujeme a sanujeme a samozřejmě z analýz, kde v letošním roce teď na podzim, kde přes rok byl kůrovec, tak se dá předpokládat, že příští rok v těchto místech může být znovu.
2: Na příští sezónu proto správa parku připraví v lesích pokácené stromy, které kůrovce přilákají a pomůžou zachytit jeho první rojení. Evropská unie a dalších 50 zemí vyzvali v OSN Rusko ke složení zbraní. Mezi signatářskými zeměmi chybí Spojené státy, které hrají zprostředkovatelskou roli v jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem. Podepsané strany vyjádřily solidaritu s Ukrajinou a znepokojení nad eskalací ruských akcí a také vyjádřily znepokojení nad útoky v Černém moři. Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěli v boji o Evropskou ligu. Žabiny prohrály v semifinále kvalifikace doma s Crvenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v evropském poháru. Stejně jako Královopole, které podlehlo na hřišti Flames Karolo 81-101. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je připraven Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
4: Tak my už tady zadel trénujeme na ty stánky, tak byste se mohli v téhleté hodině dočkat. No nevím, jak to dopadne, ale snad to nějak dáme. V každém případě čeká nás proplácení účtenek, takže pravidelná otázka na začátku této hodiny. Máme účtenky.
5: No máme účtenky.
4: Co si pamatuješ ze stánků?
5: No já si pamatuju celé stánky od začátku.
4: Umíš to celé? No jasně. Výborně. Takže dočkáte se na konci hodiny, teď šrouby do hlavy a Lucie, to nechám tady na profících radši. Dobré ráno, bude 7.

0: Miraj! A vedle tebe usínám a jdeme na účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Každý den touto dobou se otevírá naše pokladnice, respektive moje peněženka, abych vyplatil někomu z vás peníze, které už jste jednou utratili. Zatímco Adel otevírá naši SMS bránu a vybírá účtenku, kterou dneska proplatíme. Jak to vypadá?
3: No, já už jsem připravená, já už mám vybráno.
0: Ty jsi připravená, já se podívám do peněženky. Něco tam ještě je? Tak se do toho pustíme. Pokud jste nám poslali soutěžní SMSku, tak možná právě vám teď zavolám. Tak, trošku cvičeníčko nahnout se k tomu telefonu, ale máme vytočeno snad správně, vždycky doufám. Teď jde jenom o to, aby to na druhé straně někdo zvedl.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník, Petra a Adel, je tam Iveta.
4: Ano.
0: Kde to jste, proboha, vy jste někde v tělocvičně, ne?
4: Ne, já jsem v práci, v lisovně.
0: Jo, vy jste v lisovně, no zní to skoro jako tělocvična, ale posloucháte tam Blaník u toho?
4: Ano, poslouchám a už jsem trošku v klidu.
0: Už jste trošku v klidu. Adel, co to proplácíme teda dneska?
3: Iveta bych chtěla proplatit návštěvu veteriny s pejskem za 1101 korun.
0: Jo, sedí to?
4: Ano.
0: Mě by jenom zajímalo, jak moc je to rádio v té lisovně slyšet.
4: Rozeznáte
0: tam jednotlivé písničky od sebe?
4: Já doufám, že jo, že se nepletu.
0: Tak nám zkuste říct, kdo dospíval tu poslední teď.
4: Dospíval Miraj.
0: Jo, je to tak, je to tak. 1101 korunu posíláme do Hutiska Solance, říkám to dobře takhle?
4: Ano.
0: Co bylo pejskovi?
4: O nic, klasická návštěva, očkování a kontrola.
0: 1101 koruna. Už je vyvenčený, stihli jste to dneska ráno?
4: Jo, už dávno, my jsme v práci, takže musí být vyvenčený.
0: A je to nějaká rasa, nebo je to nerasa?
4: Je to Jack Russell.
0: Ty bývají hodně aktivní, co? Ten vás umí prohnat, že jo?
4: Ale tak on už má 11, takže on už
0: jo, jasně, zvolnil krok. No nicméně, gratulujeme, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Jo, děkuju, naschánou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: Směle se můžou objevit i bouřky, ale k večeru bude zase srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách bude okolo 8.
1: A na Blaníku teď bude Petr Muk. Dobré ráno, za 3 minuty bude 14:15.

Čekám tě, láska a elán na Blaníku. Před námi je prodloužený víkend. Představte si, že si v pondělí ráno vzpomenete, že vám doma chybí něco k obědu, vyrazíte do obchodu, ale tam vás čekají jenom zamčené dveře. Aby vás 28. září nic takového nepřekvapilo, tak je dobré vědět, že to je přesně ten zavírací den na Den české státnosti, který letos připadá právě na pondělí 28. září, platí zákonné omezení prodeje. Zavřené musí být obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, a to se týká vlastně většiny super a hyper. Nakoupit ale můžete v menších prodejnách do 200 metrů čtverečních. Výjimku mají také čerpací stanice, lékárny, obchody na letištích, na nádražích. Otevřenou mohou mít i restaurace, kina a menší provozovny třeba v obchodních centrech, takže zábavu určitě nějakou najdete. Takže pokud plánujete velký nákup, raději si ho vyřiďte s předstihem a v pondělí můžete vzít místo nákupního košíku třeba košík na houby. Rostou. Krátké zprávy už za chvíli. Teď je 7:21.

0: výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
0: U nás na Blaňku.
2: Z tvých nežných slov jsou věty holí. To, co ladilo dřív, teď už jen bolí.

0: Aník za volantem.
1: Kolona na víc než půl hodiny se vytvořila na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Jednak pozor na 12. kilometru, tady se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut a už v koloně na 15. kilometru se navíc srazilo osobní auto s motorkářem. Jsou tam záchranáři i policie, čekejte komplikace. A pozor dejte také na Kolínsku, přibrzdíte na příjezdu do Českého Dubu od Kounic kvůli srážce osobního auta s nákladním. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu, na řadě jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Policie a justiční orgány zřejmě získají snadnější a rychlejší přístup k elektronickým důkazům nacházející se v jiném státu. Novelu, která to předpokládá, poslala sněmovna do závěrečného kola schvalování. Nehoda autobusu a osobního auta u Bučovic na Vyškovsku zastavila provoz na silnici číslo 50. Jezdit nemohli včera ani vlaky na trati mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Autobus bez cestujících totiž skončil v kolejišti. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové budou od 1. října na třech tratích výluky. Vlaky tak nahradí autobusy. Ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje. Přestavba nádraží přijde na 10 miliard. České házenkářky na úvod přípravného turnaje čtyř zemí o štít města Chebu prohrály. Na B tým Norska nestačili 30-38. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět hrající Petr Slíva.
2: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
4: My tady zadel trénujeme na ty stánky, protože to chceme poslat Honzovi Nedvědovi, jako to naše blahopřání k těm jeho dnešním 80. Tak toho se možná taky dočkáte v té následující půlhodině. A taky se dočkáte těch našich samolepek. Pokud už ji máte, tak se dozvíte, co s ní. Pokud ji nemáte, tak vám řekneme, jak k ní přijít. A hlavně, jak přijít k těm pěkným penězům. Teď Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalda. Můj čas, jste s Blaníkem a za minutu bude půl osmé.

0: Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalda. Můj čas na Blaníku a už se vlastně blíží váš čas a čas našich samolepek.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Protože zítra už je pátek a to zase vyrážíme kontrolovat vaše samolepky. Jak to s nimi je?
3: No, naše samolepky, sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu jsme rozdávali na všech našich letních akcích. I v pátek je budeme rozdávat, nebo si je můžete vytisknout, no a pak si je někam nalepit. A pokud nám potom napíšete na číslo
0: 63 118,
3: přesně tak. Napíšete nám své celé jméno, přesnou adresu místa, kde vás a vaši samolepku najdeme a ještě kam jste si ji vylepili, anebo se zaregistrujete na našem webu radioblaník.cz, tak můžeme přijet právě k vám. No a pokud přijedeme, pokud vás vybereme, tak dostáváte 5000 korun v hotovosti jako odměnu. Pokud navíc budete zákazníkem Centropolu, tak dostanete 7000, no a dostanete ještě soutěžní otázku a jeden z vás získá ve velkém finále rovných 100000 korun.
0: Přesně tak. Abyste si udělali obrázek, jak to vypadá, když k vám dorazí naše kontrola, tak takhle to probíhalo třeba minulý týden v pátek.
4: První místo, kam jsem vyrazil, je Voleč a tady jsem navštívil manžele Škrachovi. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Tak kde pak máte samolepku?
5: No v pergole.
4: A co vás vedlo k tomu zapojit se do naší soutěže?
5: No rychle vydělaný penízky.
4: Vy jste navíc u dodavatele Centropol a proto rovnou získáváte 7000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
5: Jupi, úžasná euforie. Yeah!
4: A jaký máte plány s výhrou?
5: No, s největší pravděpodobností nějaký zážitek, protože zážitky člověku nikdo nesebere.
0: No, tak jupí, úžasnou euforii můžete zažít i vy. Tak si někam nalepte tu naši samolepku, nebo si ji stáhněte z našich stránek, pokud ji ještě nemáte. Napište nám o tom a zítra třeba, nebo v sobotu, nebo v neděli, náš krajánek přijede právě k vám.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: 5, 7 nebo dokonce 100 000 korun můžete získat. Teď už Michal Hruza. A pro Emu na Blaníku 4 minuty po půl osmé.

0: A Jorbisena, Pretty Woman na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak teď jsme teda s Adele zírali. Fakt jsme zírali na mail, protože před chvílí k nám doputovala písnička, nejenom tak ledajaká písnička. Jedna posluchačka složila novou hymnu Rádia Blaník. Já vám ještě nebudu říkat ani jméno. Možná vám pustíme kousek a zbytek uslyšíte zítra ve šťastné hodince, ale to je prostě něco neskutečného. Poslouchejte, já se tady musím pohádat s počítačem trošku.
2: S Blaníkem se lépe vstává, v práci utíká mi čas, v obraze jsem díky zprávám, písničkami těší nás.
0: Tak a zbytek si poslechněte zítra ve šťastné hodince mezi 8 a 9, kde budeme zase servírovat vaše dobré zprávy. A fakt to stojí za to. Tady spadla nám čelist. A když jsme u těch dobrých zpráv, tak ty nám můžete klidně psát už dneska, co vás v poslední době potěšilo. Napište nám to na 603 118 118, protože zítra ve šťastné hodince se bude opět odměňovat. Teď vás odměníme informací o počasí.
3: Dnes nás čeká takový typický podzimní den, bude oblačno až zataženo, přes den může být přechodně i proměnlivá oblačnost a od severozápadu v Čechách bude postupně přidávat se déšť a přehánky. Postupně se dostanou i na Moravu a do Slezska. K večeru můžou opět ubývat, ale výjimečně počítejte i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách bude okolo 8.
0: Takže možná nová blanická hymna zítra ve šťastné hodince, ale už za chvilku ta hymna táborových ohňů. Protože Honza Nedvěd dneska slaví 80.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: kdy hledáme signál.
1: Tak to byl originál a Marek Ztracený na Blaníku.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: A teď ten Honza. Honza Nedvěd. Honza Nedvěd dneska slaví 80. narozeniny. Honzo, pokud nás posloucháte, přejeme vám všechno nejlepší z Blaníku. Honza totiž možná opravdu poslouchal, protože když jsme tady v kytarovém ránu před prázdninami měli Honzu Nedvěda mladšího a Vojtu Nedvěda, tak nám prozradili, že Honza už je ráno u počítače, vše surfuje a poslouchá rádia.
4: Kluci, že se ptám, poslouchá teď Honza?
5: To, jo, pozor, táta stává každý den kolem 6. hodiny, čili je docela pravděpodobně, že poslouchá.
4: Má rádio.
5: On, i když je, on má všechny ty internety, on si všechny rádia poslouchá přesto, ale on má velmi velký přehled o veškerým dění, i když je 5-6 let už skoro téměř v takovém tom muzikantském důchodu, kdy fakt nevylejzá z baráku skoro ven, jenom tak jako ze psem nebo na pro rohlíky, ale má přehled o všem. Na každou věc, kterou se ho zeptám, tak o všem ví. Takže v 6 ráno začíná sledovat všechny dění teď o tom maďarském prezidentu. Už všechno určitě ví.
1: Takže milý Honzo, pokud teď posloucháte, my jsme vám během dnešního rána nacvičili jednu z vašich písniček. Řekl bych takovou tu téměř zlidovělou, která opravdu nesmí chybět u žádného táborového ohně. Kromě mě a Adélky je tady s námi ve studiu ještě Hanka Koterová. Ahoj Hani, dobré ráno.
6: Dobré ráno.
1: A Michal Krusberský.
7: Dobré ráno.
1: Který v tuto chvíli vysílá na českém Blaníku, tak si odskočil. Takže co, dáme ty stánky?
8: Já si připadám jak dítě na besídce.
1: No já taky, mě bolí prsty, já jsem to strašně dlouho neměl v ruce a navíc mi nevyhovujou tyhle ty pračce vůbec. Tak pojďme na to.

0: Všechno nejlepší, Honzo!
1: Ano!
0: Byli jste výborný, děkuju za pomoc. Teď jsem si říkal, jestli dát stánky v originále, ale to by lidi mohli hodně srovnávat. Tak víte co? Dáme si ptáčata.

0: Káčata a brontosauři a Honza Nedvěd, dneska 80. A v příští hodině na Blaníku taky Mandraže. Se žena, dobrá zpráva, taky Tomáš Klus. A budou i Kabáti. Hezky české na Blaníku i po 8. Teď je 7.54.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.

0: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnešek přinese hodně oblačnosti a na většině území postupně také déšť i vítr. Teploty v maximech se dostanou na 13 až 16 stupňů kvůli větru, ale bude pocitově méně. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
0: Silný provoz je tradičně před Prahou na dálnici D5. V koloně budete popojíždět od 6. kilometru asi 20 minut. Pozor dejte na příjezdu do hlavního města také na D1. Tady ve směru od Brna hned na prvním kilometru se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. Kolona má už víc než 5 kilometrů. A další komplikace jsou na příjezdu do hlavního města na D8, kde na 15. kilometru zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkářem. Popojíždí se asi půl hodiny od 21. kilometru. Tolik dopravní servis a teď už se zprávami je tu Monika.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Přípravy na podzimní volby vrcholí. Vlakové spojení mezi Prahou a Opavou zatím neskončí. Hokejová extraliga nabídne dohrávku 4. kola.
2: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Už dnes bude jasné, kde budou umístěné volební místnosti. Voliči se to dozví z obecních vývěsek anebo webů měst a obcí. Komunální volby proběhnou ve dnech 9. a 10. října a v části obcí budou lidé také rozhodovat o senátorech. Hlasovací lístky pro volby by měly být v poštovních schránkách do 6. října. O přímé vlaky Českých drah mezi Prahou a Opavou je zájem. Dopravce tak zachová rozšířenou nabídku spojů SC Opavan až do prosince, jak potvrzuje mluvčí drah Vanda Rajnochová.
5: Dodatečně zavedené spoje SC Opavan budou v provozu až do konce platnosti současného jízdního řádu, tedy do 12. prosince 2026. Cestující tak budou mít mezi Prahou a Opavou i nadále k dispozici celkem 4 přímé spoje týdně.
4: O tom, kolik spojů budou dráhy na trase provozovat od nového jízdního řádu, se teprve rozhodne. Přímé vlaky mezi Prahou a Opavou nabízí také RegioJet. Skoro polovinu případů demence je možné oddálit ovlivněním rizikových faktorů. Škodí třeba sociální izolace, špatný zrak nebo sluch, kouření, alkohol i nedostatek pohybu. Počet pacientů s Alzheimerovou chorobou podle Státního zdravotního ústavu roste, tvoří 60 až 70% případů demence. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubice Bílí Tygři představí očesti večer v předehrávce 4. kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu. Je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Svívou.
6: Ano, pokračujeme dál v tom dnešním čtvrtečním dobrém ránu. Máme 24. září, je to čtvrtek, to znamená, že nás čeká host na telefonu a tentokrát si budu povídat s Vladimírem Hronem. Tak více už za chvíli. Teď mandraže a hledá se žena a za půl minuty bude 8.

0: Period a Robin Gibb v dobrém ránu na Blaníku. Je čas na toho dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
0: No a dnešním ranním hostem na telefonu bude Vladimír Hron. Dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno všem.
0: Moderátor, já nevím, imitátor, zpěvák, komik. Zapomněl jsem na něco?
2: Je toho hodně, čím jsem se živil, takže...
0: No, čím jste se živil? A už se tím neživíte?
2: Samozřejmě se tím živím. Dá se říci, že mě baví všechno, co dělám, takže co dělám, to dělám rád. To bylo v jedné písnice dokonce.
0: Ano, to je pravda.
2: No a mám to tak, že, jak se říká, člověk má neustále přijímat nové výzvy, takže občas dělám i něco, co jsem třeba ještě nikdy nedělal, ale i to se stává.
0: Dejte mi příklad, to by mě zajímalo.
2: No to jsou tak třeba takové ty zakázky, když máte nějakou práci, kterou máte dělat, dejme tomu pro nějakou firmu či organizaci, a oni vás osloví, abyste udělal něco, co jste třeba ještě nikdy nedělal, a vy nejdřív řeknete, že tohle neděláte, no ale pak vám dojde, že to je výzva, a pochopitelně tak je to práce jako každá jiná, takže musíte se živit a řeknete, že to prostě nějak zvládnete. No a přichází to martyrium, že se začnete připravovat na něco neobvyklého, a je to imitování nějakých zajímavých osobností, které jsem ještě nikdy neimitoval. A někdy jsou to i fyzické výzvy, jako třeba nechat se pověsit na jeřáb a lítat nad lidma a podobně. Takže jsou to zajímavé věci, to opravdu přináší tahle ta profese, a vždycky to je něco nového a něco, co mě baví.
0: I tohle už se vám stalo, že jste lítal na jeřábu nad lidma?
2: No samozřejmě, takovéhle věci se stávají, já nevím, už jsem toho dělal spoustu, teď si nespomenu na žádné ještě větší šílenosti, možná snad, že jsem jel na střeše auta, já nevím co všechno. Prostě potkávají vás tyhle ty věci, a samozřejmě já jsem člověk, který má rád adrenalin, takže tyhle ty věci mě opravdu baví.
0: A jakou osobnost jste se učil naposledy?
2: Naposledy, no, nedávno jsme dělali 100 let hudby, firma slavila 100 let a poprosila nás, abychom udělali 100 let hudby, to znamená po dekádách písničky z těch daných období, jaksi určitých úspěchů firmy a podobně. A tam jsem se třeba poprvé dostal k E.F. Burianovi. Zpíval jsem písničku Chlupatý kaktus v tom podání, jaký kdysi zpívával v nějakém 30. plus minus roce on. A to třeba byla obrovská legrace, jako učit se to. Chlupatý kaktus.
0: Já bych to ukončil ještě jednou otázkou, kterou dávám úplně všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila? Vzpomněl byste si na něco, co vás v poslední době potěšilo, a může to být jakákoliv prkotina?
2: Mě potěší to, že se ráno probudím, nebo že se můžu vidět se svými dětmi. Dobrá zpráva pro mě je to, že ještě pořád je poměrně obstojné počasí, protože já nejsem úplně fanoušek zimy. No a třeba dobrou zprávou může být i to, že se teď těším na to, že vyjde taková zajímavá knížka k mým 60. Taková, nechci říkat biografie, protože to není úplně správný titul pro tuhletu knížku, ale taková prostě knížka rozhovoru s Pavlem Sárošem, kterou jsme udělali na téma mé mládí, kde jsem se tady vzal a kam kráčím. Takže taková, to mě třeba těší tyhle ty věci. Těší mě, že se mi ještě pořád daří pracovat v oboru, který miluji, a samozřejmě mě těší, že ještě pořád za to sklízím ten nejkrásnější jaksi dar, a to je potlesk.
0: Tak pravil Vladimír Hron, host na telefonu. Moc děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Já děkuji a všem přeji příjemnou cestu, pokud jsou na cestách, a příjemný den, pokud se chystají dělat něco, co mají rádi. A pokud se chystají dělat něco, co nemají rádi, tak ať se to naučí milovat.
0: Tak a zatím už se dá říct jenom takové to indiánské hou. Naslyšenou.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Vladimír Hron byl dnešním ranním hostem na telefonu. A teď už Kristýna a Stonka, za chvíli se mrkneme na počasí. Vy jste s Blaníkem, je 8 hodin a 10 minut. Dobré ráno.

0: Kristýna Stonka, teď už to slibované počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A chci slyšet, že nebude pršet.
2: No, bude, ale...
0: Dík.
2: No, bude pršet, tečka. Dnes nás čeká totiž oblačno až zataženou. Přes den může být přechodně proměnlivá oblačnost, ale počítejte spíš s tou zataženou oblohou. Od severozápadu v Čechách se právě ten déšť postupně přidá, nakonec dojde i na Moravu a do Slezska. K večeru můžou místy ty srážky a oblačnost opět ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách pak bude okolo 8.
0: Ale jo, to se dá přežít. V té minulé hodině, pokud jste to náhodou neslyšeli, tak se tady stala velká věc. My jsme tady spíchli stánky. Prostě jsme Honzovi Nedvidovi, kterému je dneska 80, zaspívali stánky. My jsme vám to všechno i natočili na video a naše online oddělení už pracuje na tom, aby nás trošku vyfiltrovali a potom to hodili na sociální sítě. Takže až pokud budete chtít vidět, jak to tady u nás ve studiu vypadalo, tak se potom mrkněte na sociální sítě. Teď si dáme taky jednu Nedvidovku. Tuhle mám strašně rád, jmenuje se Nad Sázavou. A potom si dáme Tomáše Kluse, protože ti dva vlastně mají něco společného. Tak teď Nad Sázavou. Bude 8:45.

0: tě dokola.
1: Tomáš Klus a Dokola na Blaníku, před chvílí taky Honza s Frantou a písnička Nad Sázavou, a já jsem vám slíbil, že vám prozradím, co vlastně mají nedvědi s Tomášem Klusem společného. Adel, pamatuješ si, když tady byl Tomáš v Kytarovém ránu?
2: Moc dobře si to pamatuju.
1: A bavili jsme se právě i o Honzovi Nedvědovi a o písničkách, že jo, a že na tom všem vyrůstal. Jo. Tak tady je důkaz, že Tomáš Klus opravdu vyrůstal na Nedvědovkách.
3: Já jsem zdědil vlastně kytaru po tátovi, že pro mě táta byl takový kytarový vzor, on byl právě ten král těch tremských večírků, jsme vždycky jeli na nějaký tremský festival a on pak přebíral štafetu s kytarou u ohně. Potom, co dohráli ty hvězdy, tak on bral kytaru a do rána prostě hrával na kytaru u ohně. A já jsem chtěl být jako on a vlastně, až když zemřel, tak jsem jako dospěl do věku, kdy jsem byl ochotný se něco učit, takže jsem začal hrát v nějakých 10-11 letech takový ty první já písnička, akordy jsem se učil. Chodil jsem asi půl roku na klasickou kytaru, ale pak jsem zjistil, že by to stálo život buď mě, nebo mého učitele kytary, pana Haltofa, kterému už tenkrát bylo třeba 112.
1: Jako bych viděl sebe. Tak Tomáš, to byl Tomáš Klus v jednom z našich kytarových ránů. Rán Honza Nedvěd dneska slaví 80, takže ještě jednou všechno nejlepší a za chvíli už krátké zprávy. Teď je 8:21.

0: Rybník za volantem.
1: Na dálnici D4 dejte pozor ve směru do Prahy na 35. kilometru, překáží tam odstavená dodávka. Silný provoz zůstává před Prahou na D5, popojíždí se čtvrt hodinky od 6. kilometru a na příjezdu do Prahy po D1 hned na 1. kilometru vás zase zdrží hromadná srážka 3 osobních aut. Komplikace zůstávají i na D8, na 15. kilometru se došetřuje vážná dopravní nehoda osobního auta s motorkářem, v koloně ztratíte víc než půl hodiny. Tolik dopravní servis a na řadě jsou krátké zprávy.
0: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Rádio Blaník, zprávy. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Národní rozpočtová rada dnes zveřejní zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Materiál hodnotí zdraví českých veřejných financí, včetně toho, zda je tempo zadlužování státu udržitelné. Stát může vyvlastnit pozemky společnosti OKK Koksovny na haldě Heřmanice v Ostravě. Umožní to změna územního plánu Ostrava, kterou schválili zastupitelé. Heřmanická halda už je v plánu určená k sanaci. Členové Sokola představí veřejnosti své aktivity v rámci akce Sokol spolu v pohybu. Se otevřou sokolovny a sportoviště po celém Česku. Soudce zablokoval Trumpovo vypovězení některých médií v čele se CNN z Bílého domu. Podle soudce bylo rozhodnutí zřejmě protiústavní. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: Ano, pokračujeme ve čtvrtečním ránu. Je čtvrtek, zítra pátek a to je taky den, kdy nás čeká poslední letošní letní koncert Rádia Blaník. Tak více informací už za chvilku, za minutu a půl bude 8:30.

0: Kabátě a šama na Blaníku, zítra pátek 25. září a to není jenom tak nějaký lecjaký den.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Je to totiž den našeho posledního letního koncertu, toho letošního, a dojedeme nebo dorazíme k vám do Prachatic. A kdo tam bude zpívat?
2: Tak budou tam zpívat třeba Čechomoři, Olga Lounová, Petr Kolář a nebude chybět ani naše blanická kapela.
0: A tu jsme si vyspovídali, já jsem si je vyspovídal v Havířově na tom prvním letním koncertu a oni se nám letos naučili nové písničky.
3: Trošku jsme to obnovili, máme tam nějaký rozjetější věci a hrozně jsme si to užili. Teď jsme ho hráli poprvé a byla to paráda.
0: Tak Adel, ještě v kolik?
2: Startujeme už v 16.00 na Velkém náměstí.
0: A vstupné se samozřejmě neplatí, naopak vám i do Prachatic přivezeme tu naši sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, díky které můžete vyhrát až 100 000 korun. Takže zítra poslední letní koncert Blaníku v Prachaticích.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Back in Japan a Alphaville na Blaníku v 8 hodin a 40 minut a my se ještě vrátíme k účtenkám.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Další byla proplacena dneska po 7 hodině.
3: Ano, a dnes jsme propláceli Ivetě návštěvu veteriny za 1101 korun.
0: Takhle to dopadlo. Mě by jenom zajímalo, jak moc je to rádio v té lesovně slyšet. Rozeznáte tam jednotlivé písničky od sebe?
4: Já doufám, že jo, že se nepletu.
0: Tak nám zkuste říct, kdo dospíval tu poslední teď.
4: Dospíval Miraj.
0: Jo, je to tak, je to tak. 1101 korunu posíláme do Hutiska Solance, říkám to dobře takhle?
4: Ano.
0: Na Valašsko 1101 koruna. No, další účtenku budeme proplácet zase zítra po 7 hodině, bude to poslední účtenka tohoto týdne. Vy nám pište, co mám napsat do SMSky, když chci proplatit účtenku, teda já ne, to bych tady nesměl pracovat.
3: Hlavně by to nemohlo jít z tvojí kapsy. Napište nám na naše SMSkové číslo, napište nám svoje jméno, příjmení, odkud jste, co byste chtěli proplatit a hlavně kolik to stálo. No a my jednomu z vás opět po 7 zavoláme.
0: Pošlete na 63 118 118, takže zítra další účtenka.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Činasky a hlavolám na Blaníku a za chvíli už tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a dneska se přeneseme do roku, kdy měl premiéru film, ve kterém mimo jiné zazněla i tahle písnička. Tak to je dnešní malá nápověda předem a více si řekneme po deváté. Už se to blíží, teď je 8.50 a tohle je Sandra.

0: In the heat of the night a Sandra na Blaníku. A v příští hodině už ten slibovaný tajemný rok a třeba tahle písnička. A taky ta, kterou jsem vám představil už před chvílí. A nebo tento duet. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Přeji vám pěkné dopoledne, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Podzim se hlásí, dnes bude většinou zataženo a oblačno, na většině území postupně také s deštěm nebo přeháňkami a teplotami od 13 do 16 stupňů. Kvůli silnějšímu větru ale bude pocitově méně. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Pozor, dejte vy, kdo jedete po dálnici D4 do Prahy, na 35. kilometru překáží odstavená dodávka. A silný provoz je před Prahou i na D5. Od 6. kilometru budete v koloně popojíždět čtvrt hodinky. Na D1 na příjezdu do Prahy vás drží hromadná srážka 3 osobních aut, která se vyšetřuje hned na prvním kilometru. A na D8 stále pozor, na 15. kilometru ve směru do Prahy, tady se došetřuje nehoda osobního auta s motorkářem. Aktuální zdržení 10 minut. Tolik dopravní servis a teď už pokračují zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Škody za živelné pohromy se čím dál zvyšují. Na budoucí D3 pracují pyrotechnici. Hrad Křivoklát užije rytířskými slavnostmi.
3: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko už od roku 2015 vyplatilo na živelné pohromy skoro 6 miliard korun. Peníze šly na škody způsobené nejen mrazem a povodněmi, ale také suchem. Extrémní počasí připraví zemědělce Evropské unie v průměru o 693 miliardy korun ročně. Podle Evropské investiční banky ale pojištěno jen 20 až 30% škod. Na budoucí trase D3 u Václavic na Benešovsku probíhají pyrotechnické průzkumy. Pyrotechnici na ní odhalují velké množství munice z druhé světové války. Překvapením bylo nalezení dělostřelecké rakety, jejíž hlavice měla obsahovat 50 kg tritolu. V oblasti bylo totiž vojenské cvičiště jednotek SS. Průzkum proto musí být velmi důkladný. Nadcházející víkend bude prodloužený o sváteční pondělí. Čeká nás den české státnosti a obchody nad 200 metrů čtverečních budou v pondělí 28. září zavřené. Výjimku budou mít obchody na letištích nebo nádražích a také lékárny a čerpací stanice. Prodloužený víkend bude na hradě Křivoklát patřit rytířům a šermířům. Od této soboty až do svátečního pondělí tam proběhne jubilejní 30. ročník rytířských slavností Křivoklání. A jaký program 3 dny nabídnou, ví produkční skupiny Marlet Hana Michalová.
5: Ty dny jsou plné divadla, jsou plné šermu samozřejmě, protože to je základ, ale máme tam i úžasná divadla, program pro děti, samozřejmě velice oblíbenou stezku rytíře Marletíka, kdy každý rok vydáváme jinou pohádku o tom, co rytíř Šmerletík zažil.
4: Křivoklání nabídne také řemeslnický jarmark, sokolníka nebo dílničky pro děti. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
3: na Rádiu Blaník.
6: No a s Adel už rozjíždíme, startujeme dnešní tajemný rok. Adel bude kontrolovat vaše SMSky, já budu brát vaše telefonáty, vy nám pište na 600 318 118, volejte na 800 109 109 a věřím tomu, že společnými silami ten tajemný rok zase odhalíme. Právě začíná.

0: Našli jste rok vašeho života?
1: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Jestli se v tajemném roce vymetali diskotéky, tak na tuhle písničku jste tam určitě narazili. DJ Bobo a Everybody.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A pokud jste nenarazili na tuhle písničku, tak jste určitě při nejmenším véteru narazili na Sametovou od Žlutýho psa, což byla ta první písnička, kterou jsme otevřeli dnešní hledání tajemného roku. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdena.
0: Dobrý den, Zdeno, jaký máte tip?
3: 1994.
0: Aha, a proč si to myslíte?
3: No, tak podle těch nápověd.
0: Podle písniček. Co jste dělala vy v tom roce, kdyby to byl on? Vzpomenete si?
3: V 94. No, tak to jsem byla na střední... To jsem začínala vlastně, no, střední školu.
0: Já byl taky vlastně na střední, ale měl jsem rok před maturitou, jestli si dobře vzpomínám, kdyby to byl ten 94. No tak děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, nashledanou.
3: Jo, děkuju, nashledanou.
0: Máme SMSky už, Adel?
4: Máme tady třeba tip na rok 1993, konkrétně od Jany, která napsala, to je rok, kdy se mi narodila moje první dcera.
0: Díky, ano.
4: Potom přidám tip z našeho Facebooku, i tady můžete tipovat, třeba Alena tipuje rok 1994.
0: Díky. Ještě?
4: Ještě přidám Rostu z Nového Města na Moravě, ten tipuje podle ukázky z filmu taky rok 94 a napsal tak, že nás čeká skvělý hudební výběr 90. let a já ta léto trávil ve školní lavici.
0: No tak uvidíme. Pojďme teda na tu první slovní nápovědu. V tajemném roce Jan Svěrák, režisér Jan Svěrák, si udělal takovou radost a natočil nízkorozpočtový film, kde do hlavních rolí obsadil Jakuba Špalka a frontmana skupiny Buty Radka Pastrňáka. Tohle je ukázka z toho filmu.
5: Vojáku, inženýre, pioníre, tatínku. Neříkej mi tatínku. Stojíme před zásadním rozhodnutím. Na východ nebo na západ. Protože s jihem už jsme skončili. Ty vole, policajti.
0: Dva kamarádi se vydají na výlet kabrioletem, cestou přiberou stopařku, kterou hrála Anja Geislerová. Jak jsem říkal, Honza Svěrák si tehdy tím filmem vlastně udělal jenom radost. Bylo to takové letní dobrodružství, jenomže on ten film potom vyhrál hlavní soutěž na

0: Americká zpěvačka Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: Další vzpomínka na Tajemný rok, ten už jsme si připomněli taky takovou letní road movie Jízda režiséra Jana Svěráka. Premiéra proběhla 13. října Tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Markéta.
0: Je to vaše?
2: Já myslím, že to je rok 94 podle filmu Jízda.
0: A takhle, kdybyste se vyvrátila do roku 94, co byste zažívala?
2: Začali jsme rekonstruovat Podchánovi chatu.
0: A dopadlo to dobře?
2: Jako výborně, ale jak pravila moudře moje maminka, říkala, nikdy nebudete hotový.
0: To je pravda. Kdokoliv má jakoukoliv nemovitost, nikdy ano, není hotový.
2: Teď mi dělá manžel venkovní kuchyň, abych tam mohla příští rok vařit.
0: No, máte skvělého manžela. To jsem vždycky chtěl. Tak ho pozdravujte. Mějte se krásně. Naschledanou. Mě manželka nechce udělat venkovní kuchyň. Pojďme na SMSky.
3: Napsala nám třeba Zdeňka od Brna, hledáme rok 1994. To mi byly 4 roky, chodila jsem do školky, měla krásné vlásky a maminka mi četla pohádky.
0: Je, krásné, děkujeme.
3: Potom přidám další tip na rok 94, ten nám poslala Katka z Olomouce a napsala, bylo mi 21 a chodila jsem na pohodu do práce.
0: Děkujeme.
3: A přidám ještě tip od Leontýny, ta typuje rok 1993 a napsala, to je rok, kdy se moje rodiče brali.
0: Děkujeme i za tohle vzpomínku a jakou máte vy a jaký máte tip, jsem s ním, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a tady je další hudební nápověda z Tajemného roku.

0: Sprayer Frajer, pamatujete? A Michaela.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Michaele, v době, kdy tahle ta písnička vyšla, bylo pouhých 12 let a dneska je to uznávaná slovenská novinářka, teoretička umění, Michaela Pašteková celým jménem. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Péťo, Adelko, moc vás zdraví Jirka.
0: Ahoj,
3: dobré
0: jako,
3: ráno,
0: povídej.
3: Dobré dopoledne. No prosím tě, já podle DJ Boba bych se také přikláněl k roku 1994, jak zmiňovala právě posluchačka, paní posluchačka. A přikláním se k tomu roku právě proto, protože to mě bylo krásných 9 let. A to jsem chodil do třetí třídy a vlastně v 94. vzniklo SO s Terkou Pergnerovou. Nezdravili jsme se jinak jak Čákovi Lošilenci.
0: No,
3: a právě tyhle ty hity hodně v tom vlastně SO začínali. Takže se právě kvůli tomu také přikláním k roku 1994.
0: No dobře, děkuju, mám zapsáno, měj se krásně, ahoj.
3: Měj se moc krásně, ahoj.
0: Pojďme na SMSky.
4: Já přidám tip od Miloše z Liberce, je to rok 1994, podle písniček a filmu Jízda. Mě bylo 23 a zrovna jsem se seznámil s budoucí manželkou a rok na to jsem si ji vzal a jsme spolu do dneška.
0: Gratulujeme, ať to klape.
4: Potom přidám další čárku ke stejnému roku a ten nám poslal Josef.
0: Díky, Pepo.
4: No a rok 1994 podle filmu typuje i Marcela, napsala v den premiéry filmu jsem měla 9. narozeniny.
0: Děkujeme, pěkně gratulujeme. Jízda, ano, to je film z tajemného roku, který natočil Jan Svirák jako takovou letní road movie, sám si tím udělal radost, jenomže ten film potom sbíral jednu cenu za druhou. A další nápověda tady bude za chvilku. A vy volejte na 800 109 109 nebo pište na 603 118 118.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník. Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zema na tento týden výtečná akce na bouček.
5: Tak ten bude na výpečky.
1: Nebo pěkně do udírny.
5: Ano, do soboty vepřový bůček 1 kg za 69,90. Opravdu jen 69,90.
1: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček. Na chutné výpečky nebo domácí uzené. Kilo jen za 69,90.
5: Zeman maso uzeniny.
1: Vaše české řeznictví. Prodejny Zeman.cz.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
8: Podzim je ideální čas na výsadbu. Zahradní centrum Natura Petrovice je připravené na novou sezónu. Přijďte si vybrat ze širokého sortimentu ovocných stromů a keřů i nádherných podzimních rostlin, které rozzáří každou zahradu. Kvalitní výběr, odborné poradenství a vše pro vaši zahradu najdete u nás. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
9: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
10: Tyla Smrčiny hlásí, zima klepe na dveře. Teď je ten správný čas připravit si zásoby palivového dřeva. Na Tyle Smrčiny České zemědělské univerzity nabízíme široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Připravte se na topnou sezónu včas a přijeďte si vybrat. Tyla Smrčiny, topte bez dřiny. tylasmrčiny.cz.
11: Červené listí padá k nohám, mlha se zvedá z rybníků, šumění stromů, zurčení vody a zvuk ptáku nad hlavou. Lesy ukrývají ďáblovu prdel a když vás dohoní déšť, pohltí vás hrad Landštejn nebo pohádková červená lhota. Tady se dotknete divočiny a podzim chutná po dobrodružství. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
12: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
13: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
14: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
15: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
14: Hermann. Jistota na celý život.
16: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.

0: Bon Jovi a Always, je tohle připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ten jsme si připomněli i jinými písničkami z těch českých, to byla Sametová od Žlutého psa, Mám jednu ruku dlouhou od Buty, a nebo jsme se vydali na Slovensko, 12letá Michaela tehdy naspívala velkou pecku, nebo naspívala a narepovala Sprayer Fryer. I to už jsme si zahráli a taky jsme si připomněli film Jana Svěráka Jízda, ve kterém zazněla písnička od skupiny, nebo písnička hudba od skupiny Buty a zahrál si tam Radek Pastrňák a Jakub Špalek a Aňa Geislerová. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, tady Tomáš z Hradce Králové.
0: Tak Tomáš, je to vaše.
3: Já mám k tomu filmu vlastně takový krátký příběh. Já tam jezdím za kamarádkou do jižních Čech, jsou takový magický místa, přímo po těch Svinčích se natáčeli.
0: Máte pravdu.
3: A je do Bechyně vlastně okolí Tábora, Jedenátra na Temelín. Je to rok 94.
0: No tak píšu 94. Moc vám děkuju, Tomáši, krásný den, naslyšenou.
3: Pěkný den, naschranou.
0: A teď SMSky.
4: Hezký den, Blaničci, dnešní rok by mohl být rok 94, bylo mi 15 let, no a hádám to podle Sprayera Frajera, to je masec, že jsme málem zapomněli na tuhle reperskou hitovku, na kterou jsme v tomhle věku bláznili. Děkuji za připomenutí, Jiřina z Hlinska.
0: Děkujeme, děkujeme, mě to teď vlastně taky připomněla Tajemný rok.
4: Potom přidám tip od Dáši s Petrem, ti tipují rok 1994 a Dáša k tomu napsala, mému manželovi byl rok a mě bylo 12 let.
0: Díky.
4: No a stejný rok tipuje i Irča z Plzně, napsala, myslím si, že je to rok 94 a v ten rok mi bylo 6 let.
0: Díky, díky. No a další nápověda. No, bude smutná, protože v tajemném roce nás opustil jeden velký písničkářský bard. Odešel Karel Kryl a tohle jsou údajně jeho poslední zachycená slova.
5: Já nevím, já mám málo co říct teď. To bylo vlastně všechno řečeno. A přidávat něco navíc většině není dobrý.
0: 3. března tajemného roku zemřel náhle a zcela nečekaně na srdeční příhodu v Mnichově Karel Kryl. To byla druhá nápověda. A tady je další písnička z tajemného roku. Jan Sahara, Hedl a Bára Basiková a Tisíc jmen. A vy volejte a pište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Příjemný rok Rádia Planík.
1: Hodina písniček z jednoho roku.

0: I tohle byla připomínka tajemného roku Prince Little Joe a Marky Mark a Life in the Street. Už jsme si připomněli taky to, že zemřel Karel Kryl a připomněli jsme si film Jana Svěráka Jízda a tohle už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Ryba z Uherského Brodu. Teď mluvili o Krylovi, tak je to jasné, rok 94. Já jsem z hodu okolností nedávno četla knížku, že měl poměr z jednu novinářku ze Zlína krátce po revoluci. Bohužel v Mnichově se nestačilo rozvést a už si nestačil zít, takže rok 94. Krom toho potkala jsem Kryla osobně a myslím si, že až doteď je to úžasný člověk.
0: Tak děkuji,
1: mějte se hezky.
0: Děkujeme za tyhle zákulisní informace. Naschledanou. A pojďme na SMSky.
2: Zdravím vás všechny v rádiu. Tajemný rok je podle mě 1994. Poznal jsem to podle písně Sametová a filmu Jízda. Tehdy mi bylo 13 let a začal jsem chodit na střední školu. 90. léta mi moc chybí, bylo to krásné dětství.
0: Děkujeme.
2: Potom přidám další tip konkrétně od Jiřiny, ta taky typuje rok 94 a napsala k tomu, je to byly diskotéky a poznávání, lásky, první lásky a ty, kde jsou ty loňské sněhy.
0: Děkujeme za vzpomínku, ještě něco?
2: Tipují nám posluchači i na našem Facebooku, i tady můžete psát svoje tipy. Třeba Simona, ta se taky přiklání k roku 1994 a to jí bylo 6 let.
0: Píšu 94 a další čárku. 94 zatím vyhrává a já mám pro vás ještě jednu nápovědu, nejdřív ukázka.
3: Den D nastal v pátek 17. června, kdy 15. mistrovství světa v Kopané otevřel na chicagském stadionu slavnostní ceremoniál. V pestrobarevné půlhodince se hodně tancovalo a zpívalo a čas vybyl i na pozdravy amerického prezidenta Billa Clintona a předsedy FIFA Joao Avelange. Velká fotbalová slavnost spojená s bojem o sošku světového poháru mohla začít.
0: Tak až na několik detailů to skoro vypadalo, jako by se to událo letos, ale neudálo. I v tajemném roce se odehrálo fotbalové mistrovství světa v Americe a to byla poslední nápověda.
4: Tajemný rok na rádiu Blaník. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.

0: podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Je, schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vím to. Měsíc, Petr Fiala a Míša Klímková.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já tě zdravím, Luboš Kladno. Ale já bych to tipnul na 94, akorát si tam chybí Chihuahua.
0: Jasně, chápu. Co jsi dělal takhle v tom roce?
3: Ale to je dost daleko, že jo, spát. Takže...
0: Je, no, relativně.
3: Takže vůbec na nic se mi nevybavuje, takhle.
0: Takhle, pro dinosaura by to bylo včera, ale pro nás lidi, holt, už je to nějaký ten pátek. Díky moc. Měj se pěkně, ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
0: A poslední SMSky.
4: Blanka z Plzně typuje rok 94, napsala k tomu, užívala jsem si v první soukromé firmě jako účetní a že to byla mnohdy divočina.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám poslední tip na rok 94 od Jitky z Vyškova, napsala, poznala jsem to podle písniček, na to se nedá zapomenout, začala jsem chodit na střední školu.
0: Díky, Jitko, a já už to nebudu zdržovat a rovnou řeknu, že dnešním tajemným rokem byl rok
1: 1994. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tak do toho už se nám rozehrála ještě jedna písnička z toho roku 94, tak já se do ní rozloučím i za Adélkou. Těšíme se na vás zítra ráno v 6. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď už Arch Overkill. Mluvím do zpívání, to se nedělá.

0: písnička pro všechny milovníky Quentina Tarantina a filmu Kill Bill. Co filmu, celé série. Poslouchali jste Tajemný rok? A už je po něm. Začíná dopolední vysílání. Zaspívá nám Hanka Zagorová.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc než se...
0: Taky Petr Janda.
2: Nějak se vytrácíš, má lásko.
0: A Džanga vystřídá ve vysílání Blaníku Anaka.
3: A já to začínám.
0: Já už to taky začínám chápat, je čtvrtek, zítra je pátek, to znamená, že dneska je den malého juchu, přátelé. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky, už 27 let, budeme v tom pokračovat a za 3,5 minuty už bude 10 dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dnes bude většinou oblačno, místy až zataženo a od západu během dne budou přes střední Čechy postupovat také přehánky na většině území. V maximech odpoledne naměříme 16 stupňů, bude ale větrno, takže pocitově méně. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
5: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
6: Silný provoz zůstává před Prahou, jednak pozor na D5C, tady se v koloně popojíždí 20 minut od 6. kilometru a dalších 20 minut ztratíte, pokud budete pokračovat dál po Pražském okruhu. Na D1 před Prahou dejte pozor na 24. kilometru. Policie tady zasahuje u nehody osobního auta, které nabouralo do dopravního značení a kolona tu rychle narůstá. A další komplikace jsou na Rokycansku mezi újezdem u Svatého kříže a Břasy. Došlo k vážné dopravní nehodě náklaďáku, který skončil v příkopě. Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy s Monikou.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
7: Lesních požárů v Česku dál přibývá. Ale v Plané u Tábora se zřítila při požáru střecha. V Evropě roste zájem o elektroauta. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letošních letních prázdnin museli řešit přes 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Jaké jsou nejčastější příčiny, to uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
8: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
7: Hasičskou techniku je k ohni náročné v přírodě dostat. Proto lesníci začali klestit v lesích průseky, které by tu cestu měly usnadnit. Hasiči už zlikvidovali požár haly v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Hořet začalo v objektu s nákladními auty a ropnými látkami v noci a škoda bude v milionech korun. V průběhu požáru se u haly také propadla střecha. Hasiči nyní na místě řeší další postup. V Praze začne miliardová rekonstrukce staré vodní linky ústřední čistírny. Práce se rozběhnou už v říjnu a potrvají do roku 2030. Pražská vodohospodářská společnost už v minulosti za 7,3 miliardy postavila novou vodní linku. Ta v době modernizace té staré zajistí čištění všech odpadních vod, které čistírna zpracovává. Prodej nových aut v Evropské unii vzrostl o 4,5%. Prodalo se jich přes 708 tisíc. Podle Evropského sdružení výrobců automobilů roste popularita elektroaut nebo těch s hybridním pohonem. Naopak klesá podíl automobilů se spalovacími motory. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď tu bude Pepa Černý.
0: Už je tady, děkujeme Moni.
5: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 10. hodina právě odbyla, dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky. Taky přijde kolegyně Samira, která má skvělý pořad Proč se říká, co se říká, takže už za nějakých 10 minut budeme o něco chytřejší a v této hodině se podíváme také na blížící se Noc vědy. A blíží se hodně, protože vypukne zítra. A Hana Zagorová ta ale zaspívá právě teď. Za každou chvíli s tebou platím. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Adam Ďurica a Mandolína na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A Mandolínu střídá Samira. Samčo, tak povídej, co pro nás máš dneska. Co nám vysvětlíš?
3: Když máte na někoho pifku, znamená to, že se na něj zlobíte, máte na něj spadeno nebo jste proti němu nějak zaujatí. Ale co je to vlastně pifka? Tohle je zajímavé tím, že si s ní lámali hlavu i etymologové a existuje hned několik teorií. Jeden český jazykovědec například spojoval českou pifku se slovenským výrazem mít na někoho pik, tedy mít na někoho dopal. Další výraz hledal původ v němčině a následně ve francouzském pí, které může označovat píku nebo bodnutí, ale také něco trpkého nebo dráždivého. Jenže oba výklady mají jeden problém. Nikdo pořádně nevysvětlil, proč se původní K změnilo na písmeno F, a tak se etymologové přiklání k mnohem názornějšímu vysvětlení.
0: Samčo, tak jsme zase chytřejší, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak a teď nám zahraje Petr Janda, Django, který teď o víkendu vlastně dal vědět, že to zabalí, až to stouni zabalí. Možná.

0: Anaka na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já vám chci oznámit, že Anaka přidala další koncert. A nejen tak lidé, jaký přidala ten v O2 Univerzum s Českým národním symfonickým orchestrem, protože ten první se vyprodal, tak má ještě jeden. A tam by lístky ještě měly být. Je to za dlouho, takže by to mohl být třeba... Teď neposlouchejte vy, co tam sedíte s tím, kdo poslouchá víc to rádio, dárek k Vánocům. Jo, je to 23.4., to znamená pátek 23. dubna 27. příští rok. A ten další termín, který teď je otevřen, tedy kde lístky jsou ještě, tak ten je o den později. A sobota, to se hodí snad úplně každému. Tak to je takový blanický tip. A Gianna K. Za chvilku Queenie, I Want to Break Free, anebo Gump. Život je pes a taky Radek Tomášek a Boxer. Posloucháte Blaník takhle při čtvrtku.
1: A všichni se znaj.
2: Víkend s Honzou Nedvědem. Na rádiu Blaník.
3: Máme pro vás další výjimečný

0: Radek Tomášek a Boxer, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, už zítra se po celé zemi odehraje další noc vědy a již tradičně se do ní zapojí také jaderná elektrárna Temelín a ČES. Jeho stánek najdeme v aule Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podrobnosti nám poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Na stánku ČES se návštěvníci pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou budou moci podívat přímo do nejzajímavějších a nejstřežnějších míst temelínské i dukovanské jaderné elektrárny. S odborníky budou moci diskutovat o budoucnosti jaderné energetiky, malých modulárních reaktorech, případně o tom, jak získat práci ve společnosti ČES. A chybět nebudou ani vědomostní kvízy s drobnými odměnami.
0: Marku, moc krát děkujeme za informace. No a pokud se vám, přátelé, nehodí Budějovice, tak možná se vám hodí Chrudim, protože noc vědy přistane i v Chrudimi. Reslovo náměstí ovládne letectví, technika i komunikace. Jak spolu komunikují lidé mezi nebem a zemí? Jak piloti vědí, kudy letět, co dokáže s lidským tělem přetížení a zvládnete rozluštit zprávu vyslanou Morzeovkou? To všechno si můžete zkusit zítra na Reslově náměstí v Chrudimi mezi 17. a 22. hodinou, tedy od 5 odpoledne až do 10 večer, se právě tohle Chrudimské náměstí, konkrétně Reslovo, promění v otevřenou vědeckou laboratoř. Český polytechnický institut tady v rámci celorepublikové noci vědy připraví program s podtitulem Komunikace mezi nebem a zemí. Vstup je zdarma a já vám to doporučuji, ať je Chrudim a taky Budějovice. Za chvilku Eláni, nevím, byť sám na Blaníku.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr,
4: víc. Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

Wow. Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Vítá vás třetí galaxie Rádio Blaník a taky pro vás mám poselství. Jen dvě slova stačí. Hezky česky. Petra Janu. Dorazí ale i Radičci. A zaspívá sám mistr. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku už 27 let a nic nás v tom nezastaví, budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousíček už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
2: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V našem regionu bude odpoledne na většině území až do večera pršet. Teploty se budou pohybovat od 13 do 16 stupňů, ale bude větrno. Počítejte, protože pocitové teploty budou o dost nižší. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
2: Se zdržením kolem 20 minut je třeba počítat před Prahou na dálnici D5. Popojíždí se od 6. kilometru. Poslední volný sjezd před kolonou jsou Loděnice. Další silný provoz na příjezdu do Prahy je na D1, kde na 24. kilometru policie vyšetřuje nehodu osobního auta, které nabouralo do dopravního značení. A na Rokycansku pak čekejte komplikace a dlouhé kolony mezi újezdem u Svatého kříže a Břasy. Tady nákladňák skončil v příjezdu. Kopie. Tolik dopravní servis, já předávám slovo Monice, jsou tu zprávy.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedie.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Hlasování o nedůvěře vládě zřejmě proběhne do voleb. Sněmovna už řeší zmrazení platů politiků. České gripeny opět startovaly ze základny v Pardubicích. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Opozice oznámí postup ve svolání sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě. Rozhodnutí zveřejní na zítřejší tiskové konferenci. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání mimořádné schůze. Poslanci by se tak měli k hlasování sejít během příštího týdne. K hlasování o nedůvěře vládě by tak došlo ještě před podzimními volbami. Ty se konají 9. a 10. října. Co se týká samotné volby, tak v komunálních volbách není možné hlasovat na voličský průkaz. Volit bude možné jen v místě trvalého bydliště. Voličský průkaz ale přeci jen letos použít můžeme. Kde to ví mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler?
3: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
2: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Sněmovna zahájila jednání o koaličním návrhu na pětileté zmrazení platů politiků. Možnost jednání dolní parlamentní komory i posetmění dnes koalice na rozdíl od předchozích dvou dní nenavrhla. Předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá, která jménem koalice v úterý i ve středu jednání až do noci navrhovala, se přednostního práva vystoupit vzdala. České gripeny v noci na rozkaz NATO opět střežily nebe nad Polskem. Zasahovat ale podle informací armády nijak nemuseli. Letouny jsou už zpátky na základně v Pardubicích. Gripeny vzlétly chránit polský vzdušný prostor také minulý pátek. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to opět tvoje.
4: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a jestli pak víte, jaký pořad nás čeká v následujících minutách. Víte? Zlaté české ručičky přece. Péťa Slíva je zase objevil, tak já vám je představím, respektive uvedu Péťu a on vám je představí. No a potom se taky podíváme, jak moc jdou do finále ty naše samolepky, naše a Centropolu. A kdy budete tedy moc vyhrát těch 100 000 korun? Tak na to si taky počkejte. Na co čekat nemusíte, to je první česká písnička této hodiny. Ta přichází právě teď. Lenka Filipová, Za všechno může čas.

0: Říkej mi, Petře Slívo, o čem to dneska bude? Peťo.
1: Ahoj, Pepiku, dneska budou zlaté české ručičky mimo jiné o vánočních ozdobách.
0: Tak jdeme na to, vidíte.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Markem Kulhavým. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A vy jste majitel a ředitel firmy Rautis, což pokud by někomu náhodou teď připadalo povědomé, tak by se mohl podívat na své vánoční ozdoby a tam by to našel. Vy se totiž věnujete výrobě foukaných skleněných perliček a perličkových vánočních ozdob, je to tak?
4: Přesně tak, již mnoho let.
3: A to v Poniklé, kde tohleto řemeslo, nebo kde má tohleto řemeslo dlouhou tradici. Jak dlouhou tradici má ta vaše firma?
4: Naše firma přímo jako Rautis má tradici od roku 96. Nicméně ta výroba úplně ve stejných budovách probíhá už od roku 1902. Takže to vlastně ta výroba má víc jak stoletou tradici.
3: No, vy jste víceméně rodinná firma, dá se to tak říct?
4: No, je to tak.
3: Kolik z rodiny se vás věnuje právě tomuto řemeslu?
4: Tam samozřejmě ty historie té firmy naší nebo ty výroby tady proběhl nějaký komunistický režim, který způsobil to, že Hornů, který založili firmu, firmy sebrali a my to jedeme od toho roku 96, kde to vlastně vedl můj otec. A teď to předal mě a já teď on tady dělám se svojí ženou a občas nějaký dcery naše se nám zapojujou brigádně už, ale ještě nejsou dospělí.
3: A co konkrétně děláte vy? Můžu se zeptat teda kromě toho, že tomu šéfujete?
4: No, právě, že tomu šéfuju. Samozřejmě to samo zabere velkou část práce, ale zároveň já se snažím si neustále udržovat to řemeslo i v rukách, abych uměl všechny ty operace, kterých je mnoho a které jsou náročné, takže občas, když něco se nedaří, tak i foukám perle, který se zrovna nedaří, nebo foukačům to moc nejde.
3: Teď je vrchol sezóny pro vás?
4: Vrchol nám začíná, respektive

zatím a reklama na ticho na vlnách Rádia Blaník. Já doufám, že reklama na ticho nebude, až náš tým nastoupí proti Chorvatsku pozítří v sobotu. Přátelé, připomínám, začíná ta Liga národů. Máme to velice těžké, Anglie, Španělsko a už v sobotu Chorvatsko. Kluci, strašně fandíme, ve 25:40 to vypukne a doufejme, že to nebude debakl. Naopak, že třeba naši překvapí. Mají nového trenéra, že jo? Tak uvidíme. Držíme palce. Za chvilku Karel Gott, Juriáši a taky opět Radeček a Eli na Blaníku.

0: Opět Radeček a Eli, i takto za to stojí na vlnách Rádia Blaník a my jdeme do finále.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Září se pomalinku chýlí ke konci a to znamená, že se chýlí ke konci i sluníčkové září. A vy víte, co to znamená. Rozdáváme peníze a hodně peněz. Máme před sebou posledních 9 kontrol. 3 v pátek, 3 v sobotu a 3 v neděli, přátelé. Je potřeba, abyste měli nalepenou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu vlastně úplně kdekoliv. A naši krajankové ti to kontrolují. Teď v neděli kontroloval Lukáš Valenta. Takhle to vypadalo.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Takhle to vypadalo.
3: Tak kde pak máte samolepku?
4: Samolepku mám na dveřích u výtahu.
3: A čí to byl vlastně nápad zapojit se do soutěže?
4: No můj.
3: A vy jste navíc u dodavatele Centropol a proto rovnou získáváte 7000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
4: No krásnej, nečekanej a radostnej, prostě skvělej.
0: 7000 můžete získat, když jste u Centropolu, když ne, tak 5000, ale i to je krásná výhra. No a nakonec budeme hrát o těch velkých 100 000 korun na ruku. Je ale potřeba napsat SMSku, že máte samolepku, že ji máte nalepenou a ať se přijedeme podívat. Napište na číslo 603 118 118, napište celé své jméno, také adresu, ať vás krajánkové najdou a potom je potřeba mít trošku toho štěstí. No a pokud nechcete psát SMSku, tak máme taky web radioblanik.cz a tam můžete vyplnit formulář, což je pro krajanky, já si troufám říct, ještě snad jednodušší a přehlednější. Tak toho prosím využijte. Pokud samolepku ještě nemáte nalepenou, tak ji můžete stáhnout na našem webu radioblaník.cz a nalepit si vlastně kamkoliv chcete, třeba na ledničku, nebo na dveře, nebo na výtah, jako tady paní výherkyně, případně třeba na svůj počítač, na vrátka, úplně kamkoliv chcete. A taky ji můžete vyzvednout fyzicky, a to zítra na našem posledním letním koncertě Rádia Blaník v Prachaticích. Přátelé, tak lepte a krajánci budou kontrolovat a kontrolovat, jak říkám, je před námi posledních 9 kontrol. Zítra, v sobotu a v neděli. Budu vám moc držet palce.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Roxette na vlnách Rádia Blaník a na dlouhou dobu poslední anglicky zpívaná písnička na vlnách Blaníku. Víte proč? No protože se blíží poledne a to začíná Česká hodinka a s ní paní Marta Kubišová. Skupina Krištof dorazí. A zaspívá i můj včerejší parťák. Kubí, všechno nejlepší k narozeninám. On neměl minulý týden, ale pořád ještě slaví, víte. Ta teďka určitě někam jede autem a poslouchá. On se vždycky rád slyší. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku. Za malou chvilku startuje Česká hodinka, teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude to slibované poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Vlny. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Odpoledne bude většinou zataženo se slabým deštěm nebo přehánkami. Lokálně se mohou přehnat i menší bouřky a teploty vyšplhají na maximálně 17 stupňů. Zítra pak bude oblačno až polojasno, pršet by nemělo a v odpoledních maximech 15-18.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Za volantem.
1: Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu, kde přesně ví Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: K nehodě dvou osobních vozidel došlo na 10. kilometru Pražského okruhu na trase Modletice Ruzině. Zdržení je 15 minut za Lochkovským tunelem ve směru k Ořechu. V opačném směru se zdržíte od sjezdu z dálnice D5 také k Ořechu okolo 15 minut.
1: Pozor dejte na Lounsku v Postoloprtech v ulici Karolíny Světlé. Bourala tam dvě auta, projedete s menším zdržením. Šťastnou cestu.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Sucho a vedra snížily výnosy obilí i řepky. Ministerstvo dopravy chystá změny. Pražské metro C čeká o víkendu výluka. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Letošní počasí udělalo zemědělcům velkou čáru přes rozpočet. Hlavně sucho a vedro, které snížily výnosy obilí i řepky. Třeba v Pardubickém kraji byly za 8 měsíců vegetačního období pouze 2 měsíce srážkově nadprůměrné. Problémy tu pak farmáři měli taky na jaře, kdy jim v dubnu část úrody zmrzla. K přípravě uhlířských špaget v újezdu nad lesy byla použita prošlá vejce. Potvrdila to hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno 13 případů salmonelózy, 41 osob je hospitalizovaných. Celkem onemocnělo 250 dětí a dospělých. Všichni podle hygieniků měli jídlo s prošlými vejci. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Jaké další to jsou, ví mluvčí rezortu František Jemelka.
6: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničními vozidly.
5: Pokud vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. Cestující v Praze musí o prodlouženém víkendu počítat s komplikacemi. Metro linky C čeká výluka. Vlaky nepojedou mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších více než 400 původních dřevěných pražců za betonové. V úseku budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. Tolik zprávy a na řadě je Pepa a písničky.
7: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý
2: na rádiu Blaník.
7: Krásné poledne, přátelé. Právě odbyla 12. Před námi je česká hodinka. My si budeme hrát tedy pouze a jen české písničky. A za malou chvilku budeme gratulovat, protože dneska je opravdu k čemu. A potom už přijde Iva Lecká a bude sranda. A teď Lucie a Lenka Dusilová, jejich společný sen. Krásné poledne a dobrou chuť.

0: Baník.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Kinasky pod kalsem tě po letech. Pánové po třech letech uspořádali letní turné pod širým nebem a strašně se to povedlo. Já jsem na jednom z těch koncertů byl a musím říct, že Kinasky hrají jako o život, jsou ve vrcholné formě a Michal Malátný se teď nechal slyšet, že chystá s kapelou něco, co tady ještě nikdo předtím neudělal. Já furt přemýšlím, co by to mohlo být, ale nic mě nenapadá. Marek Ztracený ten strašil tím Wembley, že jo, to nikdo neudělal, ale Michal zase říkal, že tady to udělá, jo. Tak nevím, jestli budou hrát z horkovzdušného balónu, nebo těžko říct. Každopádně já se těším, až to kluci oznámí, co chystají velkolepého. Zdravíme Kinasky, ať vám to kluci hraje. Za chvilku Valda Matuška dověží, taky Marek Ztracený zaspívá a Marcela Holanová, Cesty lásek na Blaníku.

0: Cesty lásek a Marcela Holanová na vlnách Blaníku a už je tady naše hvězda Iva Lecká. Ahoj Ivuško.
1: No, tak já bych to nepřeháněla, prostě jsem dorazila, dobrý den.
0: Ano, Ivuška dorazila a přišla, byla taková rozmrzela, říkám, co se děje? A ona říká, mám spoustu zlepšováků, všechno to řeknu do rádia. Tak jaký zlepšovák máš,
1: no, tak já
0: Ivuško?
1: Bych vyzdvihla jeden, jo. Já nevím, jak to vnímáte vy, ale na silnicích je strašně moc aut, že jo. Prostě to jsou furt zácpy, to je pořád auta, ale on už je problém i na chodnících.
0: Koloběžky.
1: No to taky, no ty tam nemají co dělat, no, že jo, na chodnících, ty by tam vůbec neměli jezdit. Ale to ani tak jako neřeším.
0: Počkej, chodci ti vadí?
1: No ne, že mi vaděj. Přátelé, problém je totiž v tom, že já nikdy nevím, kam vy chcete zahnout, jo. Mm-hmm. A teď si vím, že jdeš, jo, a teď já vždycky snažím jít jako, já nevím, napravo, jo, nebo nalevo, podle toho, kde je teda méně těch lidí, a teď oni tak jako různě přešlapujou, že jo, a koukají do těch mobilů. Já jsem si říkala, že by bylo úplně geniální, kdyby jsme měli blinkry.
0: Jako lidi.
1: Jako lidi, chodci, jo, chodci. Takový kšandy, že by tam byly ty blinkry a že ty bys prostě dal blinkr, že jdeš doprava třeba. A já bych si řekla, aha, musím ho obejít, že jo, tak půjdu doleva. Jo, jako prostě, nebo když někdo kouká do telefonu, že jo, oni koukají a najednou se zastaví ten člověk, že jo, tak co se stane, srazíte se, že jo, no katastrofa, jo. Takže kdyby tam dal ten výstražný trouhelník dozadu.
0: A zapnul si na těch blinkrech blikačky.
1: No, blikačky.
0: Takže kdyby měli lidi blinkry, tak ty by si do nich zezadu nevrátil. Vrážela, chceš říct.
1: Jistě, já bych nevrážela, já bych věděla, kam chtějí jít, že jo? Oni by věděli, kam chcí jít, to by bylo krásné, ukazovat rukou. No.
0: A nestačilo by, kdybys měla airbagy?
1: Jak airbagy?
0: No, kdybys... Tak, Iva Lecká popřemýšlí o těch airbezích, jo? A já vám slíbím kabát.
1: Jako přemýšlela chvíli, kam ti míříš, jo?
0: No nikam
1: už
0: tak...
1: to došlo. Ano, no já už to chápu. No, ne, ale myslím, nezapomeň, že já jsem ze všech žen nejlepší chlap.
0: To je pravda. Tak já vám tady toho chlapáka nechám. Užijte si ho, mějte se hezky.

0: písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
0: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lídlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Michal Tučný a já budu žít na věky. Jo, jo, to by se nám asi líbilo, co? Být tady dlouho, ve zdraví a já vám to moc přeju. Za 7 minut bude 13 hodin, za chvilku Karel Zy.
1: Je to paráda, lehnout si na záda a číst si.
0: Jo, to je paráda a dáme si i jednu pohádkovou. Já myslím, že to je skvělý nápad.
2: Že jsme vlastně domů.
0: Ano, nápad a Hanka Zagorová i tahle písnička v příští hodině zazní. Po 13. hodině těším se na vás. Odstartuje nám odpolední vysílání.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 9 až 4 stupni, v údolích mohou spadnout i na 4. Zítra pak bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale pršet by nemělo. Naměříme 15 až 18. Jdeme na silnice.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
3: K nehodě dvou osobních vozidel došlo na 10. kilometru Pražského okruhu ve směru k letišti Ruzině. Zdržení je do 10 minut za Lochkovským tunelem ve směru k Ořechu. V opačném směru se zdržíte také 10 minut, a to od sjezdu z dálnice D5 po Ořech.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz, kvalitní české ortopedické

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Politologové mají první odhady o volební účasti. Dálniční síť se v Česku zase o kus rozroste. Fotbalový Manchester United prodává trávník. Rádio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký zájem se dá letos očekávat, přiblíží politolog Jan Kubáček.
3: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších, venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší. Čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
2: Podle Kubáčka patří komunální volby k volbám, kde je vždy nadpoloviční účast. A v řadě obcí je to právě víc než 70%. Muž napadl v Klánovickém lese v Praze klackem běžce. K útoku ve Štramberské aleji došlo minulý čtvrtek. Běžec utrpěl tržné poranění hlavy, zranění levého zápěstí, které se vyžadalo chirurgický zákrok, a pohmožděniny, podlitiny a oděrky na trupu, zádech i končetinách. Případ policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví. Agresorovi hrozí až 3 roky vězení. Ředitelství silnic a dálnic příští rok zahájí stavbu více než 150 kilometrů nových dálnic a silnic. Mezi nimi jsou úseky dálnice D52 před Novomlýnskými nádržemi, úseky D6 u Karlových Varů, část D7 u Postoloprt, anebo úseky D55 mezi Kokory a Přerovem a mezi Napajedly a Babicemi. Fanoušci fotbalového Manchesteru United mohou získat unikátní relikvii. Mohou si koupit kousek trávníku z ikonického stadionu Old Trafford, přezdívaného Divadlo snů. Konzervované kusy trávníku jsou v prodeji za v přepočtu 3,5 tisíce korun. Yeah. Tolik zprávy a je tu Iva.
4: Iva Lipská
1: na Rádiu Blaník.
5: A teď si vemte, že vám to uschne. No to je strašný. Přátelé, já vám přeju krásný dobrý den. Dneska nám tady v Praze prší. Teď teda zrovna ne, ale pršelo. Výhled na víkend je ale více než optimistický. Čeká nás nádherné babí léto. K tomu se v odpoledním bloku dostaneme, ale čeká nás také spousta jiných zajímavých témat a oblíbených rubrik. Tak pojďme na to. Startujeme odpoledne na Blaníku.

0: to paráda, když si můžete lehnout na záda a číst si, no, ale kdo si tenhle luxus může dneska dovolit, že jo? Já to slyším od svých kamarádek pořád. A kdy ty jako i očteš? Kdy na to bereš ten čas? Jako, já toho mám strašně moc a já přijdu z práce a jsem úplně vyřízená. Jako, já taky, že jo? Ale večer, než jdu spát, tak prostě tu knížku otevřu. A čtu si třeba jenom chvíli, ale prostě je to takový rituál. Většinou mě to uspí, jo? Což si myslím, že je skvělý efekt. Takže tolik ke čtení, k parádě a teď k našemu poslednímu letnímu koncertu.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: To je taky jedna velká paráda a tentokrát se to rozjede v Prachaticích. My tam dorazíme už zítra, tedy na den Velkého juchu. Startujeme ve 4 odpoledne na Velkém náměstí a zahrají vám a zaspívají Petr Kolář, Olga Lounová, naše blanická kapela a wam padam pam Čechomor. Těšte se, bude to krásné a všichni jsou skvělí naživo. Takže věřím, že si to s námi užijete. Vstupné se opět neplatí, to sedí a čím víc vás bude, tím lépe, protože když je nás hodně, tak potom je ta atmosféra jako o to lepší, rozumíte? A teď se tančí a zpívá. A já už jsem to trošku naťukla na začátku dnešního mého vysílání, že nás čeká babí léto a on už ten pátek má být hezký, tak co vám brání dorazit? Po práci, prostě přijďte a užijte si to společně s námi. Je to letošní poslední letní koncert, další budou až příští rok. A navíc nezapomeňte vyzvednout si svoji sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, protože, a to už se nám taky blíží, budeme vyhlašovat, řekněme, toho finálového vítěze, který získá 100 000 korun. No ale to neznamená, že ti ostatní nedostanou nic, že jo? 5 nebo 7 000 pátek, sobota, neděle. To vozí naši krajánci, takže zkuste svoje štěstí a když nechcete, no tak aspoň doražte do Prachatic a užijte si náš letní koncert.
1: Jedeme za vám! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: krásné odpoledne. No a dívám se do kalendáře a dneska je tam Jaromír, taky teda Jaromíra. Jaromír, to je jméno, které může mít spoustu variant. Já třeba znám Jaromíra, kterému říkáme Jaroušku. A potom Jaromíra, který je odjakživa Mirek. No a Mirkovi bych teď chtěla popřát, protože vím, že poslouchá. Mirku, ty kluku, on je to náš soused, přeju všechno nejlepší, ať ti rupou králíci a hlavně ať ti zdraví slouží a na tom svém super moderním pásu dáš i hodinu v kuse. Hochu, jsem ti v patách.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: V dnešním dobrém ránu jsme oslavili 80. Honzy Nedvěda.
3: A taky jsme mu zaspívali.
4: Skleniček pár a pár tahů strávy, uteče den jak večerní zprávy.
2: Omlouváme se. No a co zítra? Zítra už je pátek a čeká nás šťastná hodinka,
3: ve které někoho z vás opět odměníme za jeho dobrou zprávu.
2: A taky vám zahrajeme naši možná budoucí hymnu, kterou jsme dostali od jedné z našich posluchaček. A?
3: No a hlavně před námi prodloužený víkend, takže si řekneme i nějaké tipy, jak ho strávit.
2: Těšíme se na vás už
3: zítra v 6.
2: Přesně tak. Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
1: Rádio Blaník.
5: Pohodové ráno.

0: Michal David, hezky česky na Blaníku a život je náš. Máme 13 hodin na 40 minut. Národní technické muzeum má nový klenot. Je to motocykl. Podrobnosti pro vás se zjišťovala v Praze naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den. Národní technické muzeum má nový klenot. Je jim závodní motocykl ČZ-125 Miloslava Součka. Ten na něm přesně před 70 lety závodil jako člen vítězného československého týmu v legendárním šestidenním závodě v Německu. A právě toto slavné vítězství si muzeum připomnělo a zároveň motocykl převzalo do své sbírky. Muzeu ho předal jeho dosavadní majitel Karel Lorenz. Stroj se dochoval v původním neupravovaném stavu a patří tak mezi nejvzácnější motocykly značky ČZ u nás. Prohlédnout si ho můžete v expozici Doprava v hlavní budově Národního technického muzea na Letné a rozhodně nemusí zůstat jen u něj. V muzeu najdete na 7 patrech 16 stálých expozic a vstupenka platí do všech z nich. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Tak Sáro, děkujeme za zajímavou informaci a taky pozvánku v jednom. A já tu taky jednu pozvánku pro vás mám. Na tenhle víkend u nás na Blaníku.
2: A všichni se znají,
3: Honzou Nedvědem na Rádiu Blaník.
4: Máme pro vás další výjimečný dar.

0: ve vysílání se to bude hemžit těmi nejhezčími nedvědovkami.
1: Tak laďte dlaní a užijte si víkend s Honzou Nedvědem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: odnauč se říkat ne. 14. hodina je před námi, za chviličku se dáme nádhernou lásku. Nádherná, nádherná, nádherná. A Pavel Novák taky tu bude, voda živá s Anetou Langerovou. A dáme si i Lucii, šťastný chlap. 14. hodina se nám blíží, odbije za 7 minut a dáme si předpověď počasí, mrkneme na dopravu a na další zprávy. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Baník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít oblačno až polojasno, místy skoro jasno, odpoledne přechodně zataženo, ale pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší teploty nám vyšplhají mezi 15 až 18 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
0: Rádio Baník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Blaník za volantem.
1: Nehoda vás přibrzdí na Pražském okruhu, kde přesně a jak dlouho ví Honza z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Na Pražském okruhu se stala dopravní nehoda na 16. kilometru ve směru k letišti. Před tímto místem se popojíždí v koloně asi 5 minut, ale pokud by se kolona natáhla až k tunelům, může začít docházet k blokovému odbavování.
1: Pevné nervy budete potřebovat v Praze ve Strakonické ulici směrem z centra u Malé Chuchle, kde jsou zúžené jízdní pruhy kvůli pracem. V koloně necháte asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Platy vrcholných politiků možná nebudou růst. Opozice vyzvala premiéra ke schůzce k bezpečnosti. Sněžka hlásí první sněhové vločky. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Platy vrcholných politiků možná nebudou několik dalších let růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v dnešním úvodním kole sněmovna. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády, zákonodárců a představitelů některých dalších institucí. Opoziční kluby možnost schválení už v prvním čtení zablokovaly. Je tedy pravděpodobné, že do konce letošního roku předloha účinná nebude. Předseda opozičních starostů Rakušan opět vyzval premiéra Babiše, aby svolal schůzku sněmovních stran k bezpečnosti v Evropě. Kabinet by podle něj měl ostatním stranám sdělit, jakými informacemi o hrozících nebezpečích disponuje a jak se na něj připravuje. Opozice podle něj postrádá strategickou komunikaci. Do péče o městskou zeleně se mohou zapojovat i přímo obyvatelé. Jihlava spouští projekt Adopce zeleně, ve kterém si lidé, školy, spolky nebo firmy mohou symbolicky adoptovat vybraný mladý strom. Jak to můžou udělat, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
5: Symbolicky ho adoptují, zaplatí 500 korun na rok a tím přispějí na péči o něj i o další zeleň v Jihlavě. Hlavně ty nově vysázené stromy potřebují v prvních letech pravidelnou zálivku, kontrolu nebo odbornou péči.
4: Zájemci najdou veškeré informace na webu města Jihlavy v sekci s názvem Adopce stromu. Studený vzduch přinesl do Česka první sníh. Vločky poletují na Sněžce v Krkonoších. Podle kamer je na naší nejvyšší hoře vidět i slabý poprašek. Nicméně v dalších dnech se bude naopak oteplovat. Prodloužený víkend slibuje slunečné počasí a příjemných až 25 stupňů. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
0: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
6: No to bude paráda, to bude krásný. My to začneme ten víkend letním koncertem v Prachaticích a pak sobota, neděle a pondělí a juchu a budeme se radovat a budeme si užívat a počasí nám nahrává. Teď je čtvrtek, na cestu se vydal náš krajánek Vlasta Suk a pro dnešní putování si vybral Jihočeský kraj. První zastávkou bude Městské muzeum a galerie Vodňany. Už za chvilku se nám přihlásí živě. No a v dobré zprávě upozorníme na dárcovství krve. A pozor, 40 slaví jeden slavný mimozemšťan. I k tomu se dostaneme. Tak jdeme na to. Hezké odpoledne.

0: Ariem na Blaníku, 10 minut po 14. hodině. Pohodové odpoledne vám všem. Náš krajánek je na cestách a teď se s ním živě spojíme.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Tak kde pak máme Vlastu Suka? Vlastíku, já tě zdravím, krásné odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, krásné odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku z jižních Čech. Tohle je Městské muzeum a galerie Vodňany. A s námi taky teď ve vysílání zaměstnankyně tohoto muzea, paní Vlasta Schánělcová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak pozvěte posluchače, co tady máte. Řekněme, že začneme tou stálou expozicí.
3: Máme tady Městské muzeum a galerii. Ráda bych vás pozvala, vlastně do konce září otevřeno obojí. Můžete se podívat v Městské galerii na pamětní síně Julia Zajra, Františka Heritese. Máme tady potom taky originály od Mikuláše Alše. Podle jeho návrhu byl vymalován Vodňanský kostel, který je tady dominantou. A můžete se podívat i na krátkodobější výstavy Lukáše Ptáčka a Michala Kočana, to je přímo v Městské galerii. Pak můžete navštívit v Městském muzeu krásnou výstavu o kuchyních, jak se dřív vařilo ve Vodňanech, takže mnozí můžou zazpomínat vlastně, co všechno měli doma. Pak se můžete podívat do sloupové síně, kde jsou krásné obrazy Eli Švecové. V infocentru je velmi zajímavá výstava mladého fotografa Martina Jana Havla, Jak vidím svět. A ve stomatologickém centru vystavuje Jana Fiedlerová s Jiřím Benediktem.
2: Tak tohle tady můžete spatřit v září, co v říjnu?
3: V říjnu bude mít krásnou výstavu fotokroužek, kterým vlastně slaví už 50 let a to bude v Městské galerii. 17.10. ve střední rybářské škole návštěvníci mohou navštívit překrásné akvária se sladkovodními amazonskými rybama. Je tam interaktivní rybářské muzeum, to jsou dny otevřených dveří a od 19.10. jsou ve Vodňanech pravidelné výlovy, které jsou zakončeny 31.10. vlastně velkou slávou a je to velká podvinice. Tam bude muzika, bude tam pasování rybářů, takže určitě ráda návštěvníky pozvu.
2: Ještě možná pro ty, kteří přijedou zdaleka, kde vás najdou?
3: Městské muzeum a galerie je přímo na náměstí, kde je městský úřad. V bývalé židovské synagoze je městské muzeum, to je vlastně hned za náměstím. A když už budete na náměstí, tak bych vás ráda pozvala i na Vodňanské Benátky, které jsou 2 minuty chůze od náměstí. A je tam most se sochou svatého Jana Nepomuckého z první poloviny 18. století. Je to opravdu krásné zákoutí.
2: No tak nádhera. Já vám moc děkuji za pozvánku, ať se daří samozřejmě a třeba se zase někdy uvidíme. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Tak a pro tuto chvíli se s vámi loučím i já. Po 17. hodině se přihlásím z Písku, prozkoumáme tamní sladovnu. O co konkrétně jde? To uslyšíte. Ahoj.
0: Vlastíku moc děkujeme a na další reportáž. Po 17. hodině se těšíme.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: A teď už zase zpátky k písničkám. Nabízím Anetu Langerovou a Vodu živou.

0: Tak to byl šťastný chlap a Lucie. A teď si uděláme takovou atmosféru. Poznáváte? Jmenuje se Gordon Shumway a pochází z planety Melmac, jejíž obyvatelé rádi baští kočky a která bohužel právě explodovala. Ano, ano, mimozemšťan Alf před 40 lety přistál v garáži pozemské rodiny Tennerových ve stejnojmenném sitcomu Paula Fuscoa. Během 4 televizních sezon tam způsobil značnou spoušť, ale také hromadu legendární rodinné zábavy. Taky jste ho milovali, toho chlupatýho mimozemšťana. Já se teda těšila na každý díl. Třeba když volal prezidentovi, že nesouhlasí s jeho jadernou politikou. To bylo krásný. Pil pivo a vůbec to byl špatný vzor pro mládež, ale bylo mu 225 let, takže si to mohl dovolit. No a ještě nesmím zapomenout na skvělý dabing. Hlas mu u nás propůjčil Oto Jirák. Tak to byla vzpomínka na legendárního Alfa a za chvilku dobrá zpráva.
1: Samolepka za 100 tisíc.
2: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte.

0: Simon Garfunkel a Mr. nebo Mrs. Robinson na Blaníku. 40 minut po 14. tedy za 5 minut už bude 3:15. Čeká nás dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou je tu Lucinka Vytvarová. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj i vy, krásné odpoledne všem. Pátý ročník výzvy I tobě v žilách koluje naše krev je za námi. Každoročně ji pořádá policie České republiky ve spolupráci s Pražskou záchrannou službou a hasiči České republiky. Také letos se potvrdilo, že ochota pomáhat a darovat krev spojuje nejen příslušníky složek integrovaného záchranného systému, ale hlavně širokou veřejnost. To potvrzuje i mluvčí policejního prezidia Violeta Can.
3: Během letošního pátého ročníku se uskutečnilo téměř 39 tisíc odběrů krve a dalších 500 lidí se zaregistrovalo mezi dárce kostní dřeně. Ze všech 5 ročníků projektu už tak máme více než 136 tisíc odběrů krve. Výsledky znovu ukazují, že ochota pomáhat mezi lidmi má pevné místo a že projekt každoročně oslovuje tisíce dárců.
2: Výzva tradičně probíhala v letních měsících, kdy mají nemocnice nedostatek pravidelných dárců. Jejím cílem je pomáhat doplňovat zásoby transfuzních stanic a rozšiřovat registry dárců kostní dřeně.
0: Paráda, na taková témata se upozorňovat musí, takže děkujeme, že to bylo součástí dnešní dobré zprávy. Luci, moc děkujeme za dnešek a těšíme se zase někdy příště v dobré zprávě. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Nejen dobří holuby,
4: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
4: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Rád bych si koupil cukrovou.

0: vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Úplně se vidím, když mi bylo těch náct a napodobovali jsme tuhle tu písničku, takový to na na na o oh baby, na na na o oh je. Yeah. Jak jsme neuměli tu angličtinu. No mnozí ji neumíme doteď, že? No, ale nebudu se střílet do vlastní nohy, pokračujeme dál hezky česky za chvilku Petra Janu. Dáme si i Krištofy, tak nějak málo tančí.
1: Tak nějak málo tančí, zpívám, brečím, líbám.
0: A dáme si i Richarda Millera s jeho hosty v písničce Baroko.
2: Tak jak to umí jen Baroko.
0: Za 7 minut bude 15 hodin, počasí, doprava a další zprávy budou následovat. A pak pokračujeme v odpoledním bloku.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít zpočátku místy mlhavo, postupně jasno, polojasno, odpoledne přechodně zataženo a k večeru opět sluníčko, pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 15 až 18 stupňů. Jdeme na silnice.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Podrobnosti má Honza z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Zdržení čeká na řidiče na konci dálnice D5 ve směru na Prahu. Od Loděnice se tady popojíždí asi 15 minut v koloně, přičemž pro osobní vozidla to bude o něco méně, pro nákladní naopak o hodně více.
1: Postojíte si také na Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu kvůli nehodě. Kolona se táhne už od sjezdu z dálnice D11. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Ceny nafty se blíží rekordním hodnotám. Policie v Rovensku chystá plošný test DNA u žen. Města připravují svatováclavské slavnosti. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Plná nádrž pořádně provětrává peněženky řidičů. Ceny pohonných hmot v Česku stále rostou. Ve středu stál litr nafty v průměru 49 korun a 52 haléřů. Benzín pak pumpy prodávají průměrně za 45 korun a 91 haléřů. Za týden tak paliva zdražila o víc než korunu a blíží se rekordním hodnotám z března 2022. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Policie zatím stále nezná matku mrtvého novorozence, kterého našli v kontejneru v Rovensku pod Troskami. Totožnost zkusí zjistit pomocí testů DNA. Policisté chystají plošný screening. Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Miminko bylo v kontejneru na tříděný odpad. Svátek svatého Václava oživí řadu měst. Třeba v Českém Krumlově potrvají svatováclavské slavnosti 4 dny. Od zítřka až do pondělí 28. září, na kdy připadá svátek svatého Václava. Co návštěvníkům nabídnou, ví mluvčí radnice Petra Nestávalová.
6: Slavnosti nabídnou program po celé 4 dny. Páteční blues, sobotní večer otevřených muzeí a galerií, nedělní koncert písničkáře Michala Horáka i sváteční pondělní program.
5: A jeho součástí budou mimořádné prohlídky a tradiční svatováclavská mše. Fotbalový gólman Marek Kalina dostal kvůli korupci rekordní trest. Etická komise fotbalové asociace mu uložila zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. 29-letý Kalina se přečinů dopouštěl od roku 2021, hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Tolik zprávy a je tu Iva.
0: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
7: Taky pro vás budu mít jednu fotbalovou zprávu, ale to až za chvíli. Ještě předtím se vydáme, respektive vrátíme na jeden pohádkový zámek. S Mirkem Táborským navštívíme Březnický zámek, kde se v minulosti odehrál jeden moc hezký příběh lásky. Teď je tu Petra Janů, už nejsem volná a já přeju pohodové odpoledne.
8: Když

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Tak tohle byl Miroslav Žbirka, Len s ňou. A tohle, přátelé, to je Miroslav Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Krásný den, milí blaníci. Minule jsem slíbil, že vám povím o jedné pohádkové lásce na pohádkovém zámku Březnice. Stejnojmenné městečko s více jak 3000 obyvatel leží na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Vyrostlo podél řeky Skalice na slavné zlaté stezce spojující Pasov a Prahu. V zákrutu řeky původně stávala gotická tvrz, kterou Jiří z Lokšan přestavil na renesanční zámek. Na pomoc si přizval řemeslníky až z italského Milána a proto se této městské čtvrti dodnes říká Medulán. Mistři z jihu se pak podíleli i na vnější výzdobě zámku a je ověřeno, že jde o první s grafitovou omítku v českých zemích. Reprezentativní šlechtické sídlo dodnes vítá návštěvníky typickým renesančním kabátem, takzvanou bosáží, neboli iluzivním napodobováním kamenných hnědých stavebních kvádrů, vystupujících jako pozoruhodné geometrické krajkoví na bílé omítce. Téměř celý zámek obepíná systém hradebního opevnění s dělostřeleckými baštami. Plášťové zdi odolávající útokům nepřátel, které vznikly už za předchůdců lokšanských, tedy malovců z Chýnova, patří k technicky mimořádně vyspělým. Proto se odborníci domnívají, že jsou dílem Benedikta Rejta, který byl mimo jiné tvůrcem Vladislavského sálu na Pražském hradě či chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. S centrem města je zámek spojen kamenným mostem. Kromě prohlídky opravdu líbezného šlechtického příbytku nezapomeňte navštívit 20-hektarový anglický park s řadou vzácných dřevin, včetně bylinkové zahrádky, která je jakousi připomínkou Filipíny Velsrové, která se zabývala také bylinářstvím a s ním spojeným léčitelstvím. V zámeckých interiérech své stopy zanechaly mnohé šlechtické rody. Prošel tudy například Přibík Jeníšek z Újezda, královský prokurátor, který obžaloval vzbouřence po porážce druhého stavovského povstání roku 1618. No a já se příště konečně dostanu k té velké lásce. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
3: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Tak to byl Richard Miller a jeho hosté s písničkou Baroko. A teď k fotbalu. Nejbohatší fotbalista světa, Fajka Bolkiach. Já jsem o něm v životě teda neslyšela, ale to bude asi tím, že fotbal nesleduju. 28-letý záložník z Bruneje je, přátelé, bez práce. Tak si říkám, že by ho to vlastně nemuselo trápit, že jo, když je nejbohatší. Má na kontě přes 452 miliard korun. Jenomže ono je to jako s každou profesí, která vás naplňuje. Když o ní přijdete nebo ji najednou nemůžete vykonávat z jakéhokoliv důvodu, tak vás to zkrátka sundá dolů. Peníze nejsou všechno. On má ale dobrý, že nemusí na přechodnou dobu třeba na brigádu za kasu do Lidlu nebo do skladu, že jo? Prostě si hodí prázdniny, než podepíše novou milionovou smlouvu s novým klubem. No. Škoda, že já jsem na sport levá.

0: Tak to byli Kabáti a oni hezky česky na Blaníku. No, za 5 minut už bude 3:15.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: Přátelé, chcete mít zítra bezva den? Tak si nalaďte naše dobré ráno. Nejenom, že vás příjemně naladíme na nový den, ale také proplácíme účtenky. A já jsem si jistá, že neexistuje nikdo, kdo by neměl účtenku nebo složenku, co by chtěl proplatit. Jo, prostě tomu nevěřím. A je fakt jedno, na jakou částku ta účtenka je. Poškádlete štěstěnu. Třeba uděláme zítra ráno krátce po 7 radost právě vám. Tedy Petr Slíva s Adélkou Malat. Napište nám své jméno, kde bydlíte a hlavně, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to SMS-kou na číslo 603 118 118. To je cesta k tomu, abyste byli vybráni a aby jsme vám vaši složenku nebo účtenku proplatili. Připomínám, zítra ráno po 7 možná zavoláme právě vám a když zavoláme, tak nám musíte zvednout telefon. To je jasná věc, takže buďte připraveni a já vám držím pěsti.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: No. A já už se poroučím, za chvilku to bude Jirka Frélich a my se uslyšíme zítra, bude den velkého juchu, jucháme ve 13 hodin. Tak doufám, že se naladíte. Mějte se, bájo, a naslyšenou.
1: Ani rychlé šípy,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Skvělý hlas Petra Muka v písničce Stín katedrál. Krásný čtvrtek, hezké odpoledne přeje už Jirka Frélich. Usměvavá Iva Lecká poslala tuto písničku do studia, se na nás ještě usmívá sluníčko. Sluníčko máme v logu Rádia Blaník, co víc si přát. Tak po té 16. hodině třeba Lucka Vondráčková. Taky Hana Zagorová.
1: Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být.
0: Nebo Petr Kotwald. Je v tahu, je Valecká, ale my si na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
4: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 9 a 6 stupni, v údolích mohou spadnout i na 4. Zítra pak čekejte oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ale pršet by nemělo vůbec a k večeru opět sluníčko. Naměříme 15 až 18.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
4: S komplikacemi počítejte na D1 z Prahy do Brna. Podrobnosti má Marcela z dopravního centra ŽSD.
5: S komplikacemi počítejte na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem. První vás čeká za Prahou u omezení u Šmejkalky, zdržení je tam na 20 minut. Další je u Humpolce, kde jsou dvě dopravní nehody. Na 90. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. O 500 metrů dále sjelo vozidlo do Příkopu. Zdržíte se tam 20 minut.
4: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Jsou tu další zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
6: Lidé by měli začít zabezpečovat chalupy. Do Česka míří saský premiér. Hokejoví oceláři a rytíři budou hájit neporazitelnost. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S příchodem podzimu pomalu končí chatařská sezóna. Majitelé chat a chalup by tak měli začít myslet na zabezpečování svých víkendových obydlí. Zase totiž opět stávají častým cílem zlodějů. Pozoruje taky policie, která v chatových oblastech a zahrádkářských koloniích chystá kontrolní akce. Do Česka příští týden dorazí kromě italské premiérky taky premiér Saska Krečmer. Dvoudenní návštěvu zahájí ve čtvrtek, kdy ho čeká slavnostní recepce u příležitosti německého státního svátku. V pátek se pak v Praze setká s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Středobodem cesty je podle něj prohloubení sasko-české spolupráce. Valašsko se otevírá turistům a výletníkům. Vznikly tady tři nové naučné stezky. Návštěvníci díky nim objeví místní pověsti a příběhy. Kde stezky najdete, prozradí ředitel centrály cestovního ruchu Východní Moravy Michal Vala.
7: V Jablunce stezka Kotáry, co pamatuju, přibližuje historii, tradice a místní pověsti. Ve Vsetíně mohou návštěvníci vyrazit po stopách významného rodáka Josefa Sousedíka. A z Pustoven do Kněhyně vede nová československá stezka, která představuje život a tradice v Beskydsko-Kysuckém pohraničí.
6: Všechny tři trasy doplňují výlety za poznáním regionu. Šesti zápasy zítra pokračuje hokejová extraliga. Ve čtvrtém kole budou Třinec a Kladno hájit dosavadní neporazitelnost. Oceláře čekají Vítkovice, rytíři vyzvou Plzeň. Napravit úterní nezdary se pak budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané budou hrát v Litvínově. Tolik zprávy a teď je připravený vám hrát Jirka.
0: Je to tak, hezké odpoledne.
3: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
0: Budeme hrát hezky česky, sem tam i něco povídat, ale já pro vás mám dneska překvapení. Zavolám jedné dámě, kterou budete jistě znát, a uvidíte, že si pro nás přichystala jednu takovou perličku. Tak se nechte překvapit. Krásný čtvrtek.
2: Rádio Blaník.
0: Lucka Vondráčková, písnička Ať je jak vítr, a za chvíli i slovenská zpěvačka Kristýna a Pri Oltáry. Na Blaníku, pěkný poslech Blaníku.

0: oltári.
1: Slovenská zpěvačka Kristýna a písnička Pri oltári teď na Blaníku 9 minut po 16. hodině. Živě mám na telefonu českou zpěvačku. Tak chvilka napětí, kdo pak to je? Kdo pak se mi ozve? Ahoj.
2: Ahoj, krásný
1: ahoj,
2: den.
1: Poznali jste Tereska Kernlová, která se chystá na jednu takovou velkou životní věc, oslavu kulatin, dvacetin tuším. Takže Tereska Kernlová ve velkém stylu bude oslavovat velkolepým koncertem.
2: Je to hezky, jak vy všichni ubíráte, tak je to dobrý.
1: Dobře.
2: Je to samozřejmě asi dvojnásobný už a není třeba to tajit, jsou to čtyřicátiny, ale vlastně se cítím hrozně dobře a mám pocit, že zažívám jedno z nejkrásnějších období a to jsou právě přípravy na můj koncert a vlastně i ta čtyřicítka je hrozně fajn, jako když se člověk cítí zdravě a šťastně, tak prostě je to jenom číslo a je to všechno v pořádku.
1: Kolega se ptal, ty jsi teďka ve Španělsku nebo tady v Česku?
2: Já jsem v Česku a jsem tady už teď tak poslední rok prakticky. Byli jsme s mým mužem ve Španělsku jenom na 14 dní, aby jsme to tam všechno zkontrolovali, ale jsme tady. Je to opravdu jako taková denní práce, co se týká mýho koncertu, který chystám, takže jsme tady a máme toho spoustu na práci, takže není na to čas.
1: Ty jsi mi prozradila, že ta oslava kulatin bude vlastně zároveň tvůj největší koncert v životě. Kdy to bude? Co to bude? Koho tam uvidíme?
2: Děkuju, že se ptáš. Můj koncert doposavať vlastně největší v mý kariéře proběhne 10. října ve Fóru Karlín v Praze. A je to takový jako zásadní vlastně okamžik mojí kariéry. Neměla jsem nikdy předtím svůj velký koncert a chystáme něco jedinečného. Myslím, že už to není vlastně jenom koncert v uvozovkách, ale je to velká show se vším všudy, se spoustou překvapení. Myslím, že i silných, dojemných momentů a je to celý promyšlený a myslím, že to bude velká zábava a bude tam krásná muzika, všechny moje největší hity zazněj. Plánujeme vlastně i s Terkou Černochovou zazpomínat na Black Milk a na Helenu Zeťovou, takže podstají, zahrajeme tam čtyři největší hity Black Milk a samozřejmě hlavně za moji kariéru všechny skladby a je to celý promyšlený, já myslím, že to bude mít velkou nadhodnotu a hrozně se na to těším, nesmírně se na to těším.
1: Já jsem schválně zkoušel zadat vstupenky, tam už zbývá jenom posledních několik málo, ty máš jako skoro vyprodáno.
2: Je to tak, možná se tam ještě dostanete, ale podle všeho možná už dnes večer bude vyprodáno, nebo maximálně zítra, ale možná už teď.
1: Je to
2: opravdu plný barák a máme z toho všichni obrovskou radost, protože je to opravdu rok práce a příprav a jsme šťastní, že bude prostě plno. Bude plno a vyprodaný fórum, to je ten nejkrásnější dárek k narozeninám, co jsem si mohla přát.
1: Kdo může říci, že má takovou oslavu kulatin? Tereza Kernlová, za pár dní. Terko, děkuji moc. Před rokem a půl jsme se viděli na Blaníku a byla si tady naposledy a zároveň si udělala takovou premiéru v Česku své písničky Diamanty a říkala si, jo, kež by se stalo, aby se ta písnička hrála. Poslední dobou se ty písničky nové vlastně nehrají prakticky od nikoho a kež by se to stalo. Pořád slyším někde Diamanty, pořád.
2: To mám velkou radost. Ano, tak vlastně Diamanty jako celý album a tenhle ten hlavní single, když my jsme vlastně vydali, já nevím, nějakých 5 nebo 6 videoklipů k tomu, takže byl tam důraz na více těch skladeb, ale Diamanty byly ty první a říkala jsem si, že by bylo úžasný, kdyby vlastně lidi slyšeli zase něco novýho ode mě a stal se tam nějaký novej hit. Takže mám radost, že Diamanty se strašně líbí a že se hrajou a že slyší i vaši posluchači.
1: Teresko, pořádně oslav svoje kulatiny, měj se krásně, pustíme si Diamanty a přeji hezký čtvrtek.
2: Já vám taky moc zdravím všechny posluchače a mějte se nádherně a užívejte života. Děkuju za to, že jsme mohli se dneska slyšet.
0: Tak když spolu spíme, na bytě tě

0: Zagorová písnička Miss dobrých nadějí. Naděje je celkem zajímavá. Zítra třikrát, v sobotu zase třikrát a v neděli opět třikrát poveze blanický krajánek peníze. Buď 5, anebo 7 000 korun.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: A může to dopadnout jako v tomto případě, kdy se naše posluchačka ze Sokolova dozvěděla, že vyhrála 5 000 korun. To není žádná show, to byla realita.
2: Totiž vyhráváte 5 000 korun.
0: Hurá, spustila. No taky můžete mít hurá. Stačí mít tu sluníčkovou samolepku Rádia Blaník. Tu získáte buď zítra na našem posledním letošním letním koncertě v Prachaticích, anebo kdykoliv na webu radioblaník.cz. Vytisknete, vystříhnete, nalepíte, dáte nám o tom vědět přes web radioblaník.cz, můžete vyplnit formulář a napsat nám adresu, kde se nacházíte, kde tu samolepku máte, na lednici, nebo třeba někde na zvonku, nebo ji máte třeba na schránce, na autě a tak dále. No a krajánek si zkontroluje v pátek, v sobotu a v neděli, po každé 3 osoby a pokud budete mít samolepku na tom místě, jak jste napsali, dostanete 5 000, pokud jste zároveň zákazníkem Centropolu, rovnou 7 000 korun a dostáváte se do finále naší hry, ve které se hraje dokonce o 100 000ovou částku. Otázka je klíčová, kolik těch samolepek my jsme schopni rozdat od našeho blanického konopiště až po konec tohoto týdne. Kdo bude nejblíž, má i 100 000 korun navrch a to si myslím, že za to teda stojí.
1: Sluníčkové září
3: s Blaníkem a Centropolem.
0: A ještě jedny lahůdky. Divoký byl a písnička, která nás čeká za chvíli, a taky Petr Kotwald a Je v tahu. Hrajeme si dál hezky česky.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: V dnešním Dobrém ránu jsme oslavili 80. Honzy Nedvěda.
5: A taky jsme mu zaspívali.
6: Skleniček pár a pár tahů strávy, uteče den jak večerní zprávy.
4: Omlouváme se. No a co zítra? Zítra už je pátek a čeká nás šťastná hodinka,
5: ve které někoho z vás opět odměníme za jeho dobrou zprávu.
4: A taky vám zahrajeme naši možná budoucí hymnu, kterou jsme dostali od jedné z našich posluchaček. A?
5: No a hlavně je před námi prodloužený víkend, takže si řekneme i nějaké tipy, jak ho strávit.
4: Těšíme se na vás už
5: zítra v 6.
4: Přesně tak. Petr Slíva
5: a Adéla Malak.
3: Rádio Blaník.
1: Pohodové ráno.

0: Legendární ABBA. Včera u nás na Blaníku byl taky takový legendární zpěvák, dá se říci, protože 40 let je 40 let. Pepovi parťáci včera.
1: Pepovi parťáci.
0: A zrovna touto dobou si Pepa povídal s Jakubem Smolíkem. Došlo také na jeho nový koncertní program.
2: My jedeme nový program, který se jmenuje 40 let s vámi. Představ si, že jsem 40 let už jako tady hraju a je to neuvěřitelný jako vážně, protože kdyby mi tenkrát někdo řekl, že za 40 let pojedu turné a že budu sedět tady u vás třeba v rádiu a že budu o tom mluvit, tak bych řekl, je to krásný sen. Krásný, ale určitě se to nesplní. A když to sny se opravdu plní a s rádiem Blaník, je to vždycky super.
0: No vidíte to. A přitom Jakub Smolík prostě k Blaníku patří jako málo kdo jiný. Celé povídání najdete už brzy na webu radioblanik.cz a to včetně videa. Můžete sledovat také náš YouTubeový kanál, kam přidáme video ze včerejšího rozhovoru. A Pepovi parťáci zase příští středu úderem 16. hodiny.
1: Nejen dobří holuby,
3: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
3: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
3: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Za 4:45 a před námi je taky Michal David a písnička Zabitej čas.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Aerosmith a jejich úžasná písnička z 90. písnička Crying. A blíží se 17. hodina, čas nám letí tedy neskutečně rychle. No a Lenka Filipová, zamilovaná, net po zprávách.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dát, zamilovaná.
0: Tak k single X a Černý stíny.

0: Prší krásně si můžete zpívat třeba na Mělnicku, Neratovicku, tady prší krásně jako na Karlovarsku nebo na severní Moravě, na Pardubicku jsou místa, kde prší. Ale počasí za chvíli ještě k tomu přidáme pohled na silnice, zprávy, no ale pak dál na Blaníku. Hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít většinou oblačno až polojasno, přechodně skoro jasno, odpoledne místy zataženo, ale pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší odpolední maxima vyšplhají mezi 15 až 18 stupňů. Teď už jsou tu informace z dopravy.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: D4 u Dobříše je zavřena, jak zjistila Marcela z dopravního centra ŘSD.
5: Dálnice D4 je na 21. kilometru ve směru z Dobříše na Prahu uzavřená z důvodu nehody osobního auta. Poslední volný sjezd je exitem 27 Dobříš-Sever. S kolonou počítejte na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Do 4-kilometrové kolony vyjedete na 49. kilometru. Zdržení je tam na půl hodiny. Kolona také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 9. kilometru. Zdržíte se 15 minut. Kolona pokračuje na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Tam necháte dalších 20 minut navíc.
2: Šťastnou cestu.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Ministerstvo dopravy chystá změny. Do Velké Pardubické je přihlášeno jen 11 koní. Sucho na Lipně odhalilo kus historie. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Jaké další to jsou, ví mluvčí rezortu František Jemelka.
8: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničními vozidly.
7: Pokud vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. V České Lípě najel vlak na kamení na kolejích. Nehoda, ke které došlo včera na večer, se obešla bez zranění. Škoda je minimálně 100 000 korun. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Na tomto místě ale nejde o první incident. Kameny se tu objevily dvakrát už loni. Velkou Pardubickou letos poběží jen 11 koní. Uvedl to dostihový spolek, který závod pořádá. Méně startujících měla slavná Steeple Chase naposledy v roce 1993. Závod tehdy běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Mezi přihlášenými teď nechybí ani dva vítězové pardubické, Godfrey a Sacamiro. Loňský šampion titul obhajovat nebude. Letošní sucho odhalilo na dně Lipna potopené náhrobní kameny a taky bývalý hřbitov v Dolní Vltavici. Náhrobky z 19. století vyzdvihli odborníci a uložili na bezpečném místě. Svět pod hladinou Lipenské přehrady mapují historici už 10 let. Díky letošnímu počasí mohli prozkoumat i místa, kam se lidé suchou nohou nedostali od konce 50. let. Tolik zprávy a slovo má Jirka.
9: Je sucho!
0: Víš, čeho to je? Dědictví. Je sucho, no.
7: Bohušu.
1: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: Tak a za chvíli náš blanický krajánek, který se nám přihlásí za pár minut z dnešního putování. No a na Blaníku Lenka Filipová, zamilovaná, a pak taky Petr Rezek. Když jsme byli u toho sucha, dáme si písničku Nejkrásnější déšť. Rádio Blaník. Aktuální čas za minutu, 17. hodina.

0: Petr Rezek a písnička Nejkrásnější déšť. Tímto zdravíme na všechna místa, kde prší a že jich teď je několik. Kromě takové celkem velké části jižních Čech, kde prakticky neprší a kam se vypravil zrovna dnes náš blanický krajánek.
1: Jedeme sami. Krajánek Rádia Blaník.
0: A zdravím tímto Vlastu Suka, ahoj.
2: Jirko, ahoj, dobré odpoledne, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku z jižních Čech. Teď jsem v Písku, navštívil jsem sladovnu a je to opravdu velice zajímavé, protože se tady hraje, jsou tady výstavy, je tady spousta dětí. A já tady mám taky Šárku Frantovou z marketingu, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já už jsem to trošku naťuknul, ale pro posluchače, kteří nevědí, co si mají představit pod pojmem sladovna v Písku?
3: Tak je to ohromná budova, plná zábavy, legrace, umění. Určitě je to místo, kam by měla zavítat každá rodina s dětmi, ale i dospělý, který má pořád v sobě dětskou duši.
2: Tak mně se tady líbí, tak jsem rád, že mám v sobě dětskou duši. A teď mi řekněte, jak to tady máte rozdělené.
3: Máme tady několik stálých výstav nebo programů. Mezi ně patří mraveniště, to je naše nejoblíbenější výstava. A je to vlastně obří mraveniště, kam se můžou dospělí i děti, můžou se tam stát mravenci. Pak máme výstavu pro trochu menší děti, pilařiště, která zase... Teď slyšíte naše návštěvníky spokojený, která reaguje na dílo... Na dílo Radka Pilaře, našeho velkého rodáka z Písku. A pak tady máme animační studio Animarium, kde zase můžete vyzkoušet, jak se dělá animovaný film. A kromě těchto stálých výstav jsou tady dočasné výstavy. Vždycky je to o tom, o nějakém zážitku, příběhu. A momentálně je tady třeba výstava Neboj, neboj, o tom, jak se nebát. Pak máme naší jubilejní výstavu Jamka Session, což je výstava o minigolfu. A poslední výstava, kterou bych chtěla zmínit, tak je ateliér Radka Pilaře. Je tam představen trochu z jiného úhlu pohledu, než třeba jako autor jenom Večernička a Rumcajze, ale můžete do té výstavy přijít a zkusit se podívat na svět jeho očima, tvořit tak, jak tvoříval on, a nejen nějaký malby, obrázky, ale i animovaný film zase.
2: A je tady s námi taky hlavní lektorka Petra Kocourková. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jak pracujete s návštěvníky?
4: Tak návštěvníci mají vlastně velký výběr těch výstav, můžou se podívat do všeho možného, ovšem máme to tak, že fungujeme na časové bloky a máme tedy dopředu vypsáno, kdy je otevřené mraveniště, kdy je otevřené animárium a ostatní výstavy. Je to proto, aby v těch výstavách nebyla přeplněná kapacita, aby každý návštěvník měl celou tu výstavu plnohodnotně si mohl prožít.
2: Tak jo, dámy, já vám moc děkuju za pěknou pozvánku, díky za to, co děláte i pro děti, ať se daří, mějte se krásně, nashledanou.
3: Děkujeme a těšíme se na návštěvu ve sladovně.
4: Nashledanou.
2: No a pro dnešek končíme krajankovské putování, opět jsme to všechno zdokumentovali a už brzy uvidíte fotky a videa, včetně reportáže na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: Budeme se moc těšit a budeme sledovat web radioblaník.cz. Budeme koukat na další krásné krajankovské fotky. Teď ale slovenská skupina Elán a písnička 11. přikázání.

Taky si možná dnes zpívá nejenom David Koller, kterému patří tato písnička, ale třeba i dnešní oslavenec Honza Nedvěd. Ano, legenda krásných českých písniček. Honza Nedvěd dnes slaví osmdesátiny a my budeme slavit společně s ním ty krásné písničky, které znáte, třeba tuto. A nebo tuto. Chtěl jsem to ráno. Uslyšíte po celý víkend na Blaníku, protože tento víkend bude s Honzou Nedvědem a připomeneme si tedy všechny ty krásné velké hity a dáme vám vstupenky na koncert Honzy Nedvěda mladšího a skupiny Příbuzní v pražské Lucerně. Navíc vám přidáme i nové album Honzy mladšího Chlapský slovo. Tak laďte Blaník taky o víkendu. Čtvrtek je tady, za 6 minut už bude půl šesté, no a myslím si, že ten pátek uteče jako voda.

0: Meky Šbírka, písnička Začni. Možná máte teď aktuálně na někoho pivku a víte, co to vlastně máte na někoho?
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Jak je to s pivkou? To už nám vysvětlí naše Samira.
3: Když máte na někoho pivku, znamená to, že se na něj zlobíte, máte na něj spadeno nebo jste proti němu nějak zaujatí. Ale co je to vlastně pivka? Tohle je zajímavé tím, že si s ní lámali hlavu i etymologové a existuje hned několik teorií. Jeden český jazykovědec například spojoval českou pivku se slovenským výrazem mít na někoho pik, tedy mít na někoho dopal. Další výraz hledal původ v němčině a následně ve francouzském pík, které může označovat píku nebo bodnutí, ale také něco trpkého nebo dráždivého. Jenže oba výklady mají jeden problém. Nikdo pořádně nevysvětlil, proč se původní K změnilo na písmeno F, a tak se etymologové přiklání k mnohem názornějšímu vysvětlení.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Michal Tučný a Cesty toulaví za chvíli na Blaníku, ale hlavně stále pokračuje sluníčkové září. Máte už tu svoji samolepku Rádia Blaník a Centropolu? Pokud ano, tak třeba už zítra za vámi dorazí náš blanický krajánek s penězi.
2: Luxusní dovolená.
1: Nová kola pro celou rodinu.
2: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
1: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
2: Jedeme s ní za vámi.
1: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Občas na tebe zapomenu, zpívá Miraj, no to se stane někdy. Tak a 18. hodina, ta už nám trošku klepe na dveře. No ale těším se na písničku Michala Hrůzy a Lenky Dusilové, píseň Kovbojská.
2: Já se krásně mám.
1: Taky z filmu S tebou mě baví svět, Helena Vondráčková, Sladké mámení.
3: Sladké mámení.
1: A skupina Opět a Radeček, Hory.
4: Tak sorry, že mám rád hory.
1: Tak sorry, že máme rádi české písničky. Ano, na Blaníku dál hezky česky.
5: Radio Blaník.
6: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník. Počasí.
7: Radio Blaník. Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 9 a 6 stupni, místy spadnou i na 4. Zítra pak čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, ojediněle i zataženo, ale pršet by nemělo vůbec. Naměříme 15 až 18.
6: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
6: Za volantem.
7: Zdržíte se na D5 před Prahou. Podrobnosti má Marcela z dopravního centra ŽSD.
9: S kolonou počítejte na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Nákladní auta zpomalují na 9. kilometru. Osobní auta levým jízdním pruhem projedou se čtvrthodinovým zdržením. Kolona také na pražském okruhu ve směru od letiště k D1. Brzdí se u sjezdu na karlovarskou dálnici D6. Popojíždět budete ke sjezdu na Ořech. Zdržíte se půl hodiny. Dálnice D4 je na 21. kilometru ve směru s Příbrami do Prahy uzavřena z důvodu nehody osobního auta. Poslední volný sjezd je exitem 27 do Bříž.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Politologové mají první odhady o volební účasti. Dopravu na Pražském okruhu zkomplikují opravy. Půjčovny lodí bilancují uplynulou sezónu. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký zájem se dá letos očekávat, přiblíží politolog Jan Kubáček.
3: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší, čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
2: Podle Kubáčka patří komunální volby k volbám, kde je vždy nadpoloviční účast a v řadě obcí je to právě více než 70%. Ovzduší bylo loni v Česku relativně dobré. Přispěly k tomu příznivé meteorologické podmínky i dlouhodobá opatření pro snížení emisí. Uvedli to meteorologové. Znečišťujícími látkami zůstal nejvíc zatížen Moravskoslezský kraj a aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Řidiči musí na Pražském okruhu o víkendu počítat s komplikacemi. Kvůli opravám bude od sobotních 3 odpoledne do nedělních 3 odpoledne provoz mezi D5 a sjezdem na Řeporyje ve směru na D1 veden pouze jedním pruhem. Od sobotního večera do nedělního dopoledne se bude obousměrně jezdit jedním pruhem mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu. Vltavu v úseku z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo víc lodí než loni. I přes suché počasí byl v řece dostatek vody. To zajišťoval pravidelný odtok z Lipenské přehrady. Vyšší návštěvnosti podle půjčoven lodí pomohlo taky stabilní počasí. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď už vám bude hrát Jirka.
4: Bude hrát. 18. hodina je tady.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: A hrát si budeme hezky česky, tady je krásná písnička o lásce, Iveta Bartošová a za chvíli taky Marek Ztracený.

0: Marek Ztracený a písnička Vlastní svět. Náš planický dopravní expert Honza Riedl, to je taky takový ten vlastní svět, stvořený ze silnic a dálnic, a jeho podcast Jak se staví sen v premiéře právě teď.
1: Jak se staví dálnice?
2: Petro, dobrý den. Hele, tak tady koukám do kalendáře.
3: Honzo, ale víte, že koukáte do kalendáře 28.
2: No to vím. A přes palec mám ještě rok 29.
3: Takže plánujete penzi?
2: Ale to bude v roce 31, Petro. Hele, teď studuju dálniční trasu na Polsko.
3: D11, tam běží dvě poslední stavby, dohromady 40 km a příhraniční 3 km.
2: Ano, u Lubavky otevřeme do provozu teď v listopadu, to vím.
3: Tak co nevíte, co studujete?
2: No, že my i řidiči chceme dát dálnici komplet od Jaroměře přes Trutnov do Polska do provozu pěkně najednou.
3: No ale těch 20 kilometrů mezi Jaroměří a Trutnovem jsme začali stavět málem o půl roku později.
2: No, stavba čekala, i když byla připravená, pozemky i povolení taky.
3: No, neměli jsme na tuhle stavbu potvrzený rozpočet.
2: No Peťo, já, když nemám v kapse 200, no tak na pivo taky nejdu.
3: To je taky dobře, byl byste tlustej.
2: A to zkuste říct řidičům, hele, na dálnici vás nepustíme, respektive pojedete o půl roku později, byli byste tlustý.
3: Takže co s tím?
2: Obě stavby jsou dost technicky složitý, hlavně ta u hranic, to jo. Stavět budeme, co se dá, to určitě. A samozřejmě tu dálnici od Jaroměře, co chvilku čekala, chceme zrychlit.
3: A bude připravený i kraj na novou dálnici?
2: Určitě, ale ty namažou salát na chlebíčky, připlácnou šunku, no a jdeme slavit, ne?
3: Vy to vidíte, jak Hurvínek tunelové větrání.
2: A čeho se podle vás asi tak má ten krásný hradecký kraj střediskový kvůli dálnici bát?
3: No bát ne, ale počítat s tím, že se doprava hodně silně přeleje jinam.
2: No, na dálnici.
3: No ano, ale koukněte, když do Polska pojedu od Liberce, Boleslavy nebo od Jičína.
2: Tak šup na dálnici?
3: No to určitě, ale nepojedu kvůli tomu až do Hradce. Střihnu to přes Dvůr Králové.
2: No to tam ty antilopy a želvy budou docela překážet. Hele, nechcete se někoho zeptat, co s tím?
3: No tak vytočte pana hejtmana, ten bude vědět. Pane hejtmane, co budete dělat s provozem ve Dvoře Králové?
4: Připravujeme stavbu přeložky dvou silnic druhé třídy, aby silnější provoz mezi dálnicemi Dvůr Králové pěkně po asfaltu obešel.
2: No tak to, aby zoologická zdražila parkoviště, teda tohle nebude levná stavba.
4: Předběžně spočítaný odhad projektanta předpokládá náklady až 4 miliardy korun.
3: Tak děkujeme, pane hejtmane. No tak co vy s tím dálničním kalendářem?
2: Pořád ho mám otočený na rok 28, ale palcem si držím jaro 29. Hlavně, že dálnice pojede.
3: No už aby. Jan Riedl
2: a Petra Drkulová
3: a ředitelství silnic a dálnic.
1: Jak se staví dálnice?
5: Na Rádiu Blaník.
0: Podcast Jak se staví dálnice taky na webu radioblaník.cz, kde si můžete poslechnout i ostatní díly. No a v premiéře zase příští čtvrtek. Honza k nám chodí ale každé úterý po 16. hodině, odpovídá i na vaše dotazy. No a teď vám na Blaníku nabídneme Pavla Haberu a písničku Je to ve hvězdách a za chvíli taky Michal Hruza.
6: Je to

0: Michal Hruza, Lenka Dusilová, písnička, která nese název Píseň kovbojská. Zítra po 9. hodině to zase bude jedna velká záhada. Vypravíme se do konkrétního tajemného roku.
1: Tajemný rok.
0: A teď jedna taková malá nápověda už na zítra. V tom konkrétním zítřejším tajemném roce se totiž zásadně přepisovala československá historie.
2: Sovětsko-československá posádka kozmické lodě Sojuz 28, velitel lodě, letec-kozmonaut, hrdina Sovětského zvezu, plukovník Alexej Gubarev a kozmonaut-výzkumník, kapitán Československé lidové armády Vladimír Remek odštartovala do vesmíru vo čtvrtok 2. marca o 16. hodině 28. minutě z kozmodromu Baikonur.
0: No, otázka zní, kdy se Remek dostal do vesmíru na palubě sovětské kosmické lodi. Tak zítra, tajemný rok po 9. hodině.
1: Tajemný rok.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Zítra už je pátek, ano, a co se týká deště, tak se má trošku vyjasnit a hlavně o víkendu bude krásně modré nad hlavou, tak my si na to můžeme zahrát už teď, doslova do písmene. Dalibor Janda, za chvíli na Blaníku, no a co se víkendu týká, tak ten bude s nedvědy.
4: A všichni se znaj.
1: Víkend s Honzou Nedvědem na Rádiu Blaník.
3: Máme pro vás další výjimečný dar.

0: Písnička Modré nad hlavou. Zítra doufáme, že bude modré nad hlavou a podle předpovědi by mělo být hlavně v Prachaticích. A moc se těšíme na další a hlavně poslední letošní letní koncert Rádia Blaník. Jak by ne, už je kalendářně podzim, ale náš letní koncert Rádia Blaník bude zítra, ale pro letošek prostě naposledy. A bude to velké. Dorazí Čechomoři. Stání slíbou za plotem. No a v Prachaticích touto dobou zítra bude znít taky třeba Olga Lounová. A zítra taky dorazí Petr Kolář. A taky blanická kapela, jak jinak i my z Rádia Blaník moc se těšíme. Já osobně tedy opravdu velmi moc, protože Prachatice, tam jsem byl snad jednou v životě, bylo tam moc hezky, takže po druhé v životě zítra moc a moc se těším. Zítra tedy letní koncert.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Prachatice, Velké náměstí, úderem 16. hodiny, všechno vypukne, no a skončíme večer před 10. A doufám, že si to všichni pořádně užijeme, my se na to moc těšíme. Bude to velké už jenom proto, že je to letošní poslední letní koncert, tak zamáčkneme slzu v oku, ale hlavně vstupné se neplatí, přijďte, vemte sebou někoho, koho máte rádi, dobrou náladu a pojďte si to s námi užít. Tak zítra v Prachaticích. 16 hodin.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Za chvíli taky písnička Jany Kratochvílové, Jdi hned ráno. No já půjdu hned. Teď, protože přichází Martin Ledinský, moc se na vás těší a já se těším zítra v Prachaticích.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Praktická střecha. Prožívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: To byla Jana Kratochvílová, dobrý večer Blaníci, za 4 minuty je tady 19. hodina. Teď už vás zdraví Martin Ledinský a před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Karla Gotta.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad.
0: Koukám, že jste vybrali taky tuhle od bratrů Nedvědů.
2: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: A pro vás, kteří jste ještě v práci, tu budou Radci v práci od Kabátů.
3: Jo, většina těch malých ryb čeká, až bude líp.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou nejčastěji k 10 až 6 stupňům a výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Na horách se během noci a také ráno ojediněle objeví přehánky a místy i mlhy. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků, během dne pak obloha bude většinou oblačná až zatažená. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se ojediněle objeví slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 13 až 18 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 9 stupňů Celsia.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 7, přejeme krásný čtvrteční večer. Opět dorazila spousta vašich hudebních přání a vzkazů. O písničky si k nám můžete psát přes naše internetové stránky radioblaník.cz, kde v kontaktech najdete speciální kontaktní formulář, kde všechno jednoduše a pohodlně vyplníte a kliknete na odeslat. Je ale určitě lepší, když nám pro jistotu svůj vzkaz pošlete alespoň 3 pracovní dny předem. Pak vám můžeme garantovat, že se vaše přání v našem živém vysílání objeví. Svátek má Jaromír, tak přejeme všechno nejlepší a teď pro vás máme Valdemara Matušku, tak hezký poslech.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

0: Tak jsme si na Blaninku pěkně zaspívali s Valdemarem Matuškou a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Konkrétně před námi skupina Smoky a napsala paní Karin Ščirbová. Milé rádio Blaníku, prosím zahrajte pro moji mamku a všechny další v nemocnici Agel v Karviné, což je bývalá hornická nemocnice. Je to oblíbená písnička mé mamky, která si písničku více než zaslouží. Moje mamka se jmenuje magistra Alice Ščirbová. Mnohokrát vám předem děkuji a děkuji také všem zaměstnancům nemocnice Agel. Z Blaníku přejeme pokud možno hodně zdraví a písničku posílá.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Smoky na rádiu Blaník. Teď už je před námi Karel Gott a písničku Být stále mlád vybrala paní Helena z Jihlavy. Gratulace pro Františka Frýhaufa z Pávova, milý tatínku a dědečku, přejeme ti k dnešnímu krásnému jubileu hodně lásky, zdraví a čalounického elánu. Všechno nejlepší k 85. narozeninám ti přeje manželka Helena, syn Tomáš a Zbyněk s rodinou a dcera Helena s rodinou.
1: Čas

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Marie od skupiny Lucie a napsala Klára. Dnes slaví narozeniny Míra Kovařík z Dřítně. Přejeme ti štěstí, zdraví, lásku a dostatek chininu. Zdraví tě tři kréťanky, Gabča, Pája a Klárka.

0: Na Blaníku skupina Lucie a teď všechno nejlepší od bratrů Nedvědů. A tímto bych taky rád popřál Honzovi Nedvědovi všechno nejlepší k jeho dnešním osmdesátinám. No a písničku Všechno nejlepší vybrala Dana společně s Lubošem, kteří píší panu Jardovi Hnilicovi z Hořešovic u Slaného k dnešním šedesátinám. Ve 20 má sice člověk krásné tělo, ale v 60 má krásnou duši. Přejeme ti hodně štěstí, energie a spoustu skvělých zážitků. Hodně zdraví, klidu a času na věci, které máš rád. Přejí Dana a Luboš Sachlovi z Bavorského Mnichova.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Všechno nejlepší od bratrů Nedvědů a tady už je Engelbert Humperdinck. Napsal Martin z Českých Budějovic, milé rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost tuhle písničku.

Na Blaníku kabáti a teď už dovolená od Aleše Ulma napsala Jarka ze Zlukova. Krásný večer, Blaníčku, prosím o zahrání písně Dovolená pro moji dceru Lucku, právě tuto píseň, protože už zítra nás naše vysněná dovolená na slunném Kypru čeká. Myšičko moje si ten nejbáječnější človíček, nejlepší parťačka pro naší dámskou jízdu a já se moc těším, jak si to tam spolu zase moc užijeme. Mám tě moc ráda a jsem šťastná, že tě mám. Naše dovolená začíná 3, 2, 1 a letíme. A tobě, Blaníčku, děkuji. Milé dámy, pěkně si tu vaší dámskou jízdu na Kypru užijte.

0: Aleš Ulm na Blaníku, za 3 minuty bude 7:30. Zůstaň tady léto, to není jenom má prosba, ale o tom vám bude zpívat i Hana Zagorová.
1: Zůstaň tady léto od vteřiny této být.
0: A dál jste vybrali třeba Kateřinu Ševidovou nebo Miley Cyrus, která tu bude už za chvíli. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: na Rádiu Blaník.
1: Před námi Miley Cyrus a máme tu přání od Aničky z Prostějova. Milá maminko, přeju ti hodně štěstí, zdraví a užij si života. Zkrátka více radosti než starostí. Přeje tvoje dcera Anička.

Na Blaníku dohrává Miley Cyrus a teď už je před námi Kateřina Ševidová. Písničku Naše noc vybrala Iveta z Červených peček. Milí Blaníku, velmi rádi tě posloucháme a prosíme o zahrání písničky Naše noc od Kateřiny Ševidové k svátku Jaromírovi. Přejeme mu vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Přání zasílá Ivet a Tom. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

0: Skladníku Kateřina Šebidová, teď už Hana Zagorová, Zůstaň tady léto, to je písnička, kterou vybrala Alena z Litvínova. Krásný večer všem na Blaníku, já bych hrozně ráda chtěla poslat Haničku písničku mým kolegyním do Litvínova, do práce na odpolední směnu. Ať nám to holky uteče, děkuji, Alena Jindrová.
1: Hezky česky.
2: Jsme Rádio Blaník.

0: Hana Zagorová na Blaníku, za 2 minuty bude 7:45, v písničkách na přání krátce před 8 skupina Slza. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím, srdce je taky. A už brzy taky Elton John a za chvilku Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Před námi Jožoráš. Voda, čo má drží nad vodou, napsala Libuše ze Zbečna. Můj milovaný Martinku, dneska slavíš krásných 70 let. Chtěla bych ti popřát hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a spoustu krásných chvil. Jsi skvělý lékař, muzikant a především člověk s velkým srdcem. Ať ti zdraví slouží, muzika ti stále dělá radost a ať máš kolem sebe lidi, kteří tě mají rádi. K tvým 70. narozeninám ti posílám velkou pusu a přání, ať si spolu ještě mnoho let užíváme společný život, hudbu, cestování a všechno krásné, co nás čeká. To napsala Kytička.

0: Na Blaníku dohrává Jožoráš a teď už Elton John, píše Áďa. Přeju vše nejlepší mamince, mojí nejlepší kamarádky Aničky. Přeju vám vše nejlepší a ať jste tu s námi ještě jednou tolik.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Slza. Písničku Každej sám vybrala Denisa z Jindřichova Hradce. Mami, tahle písnička je jen pro tebe. Děkuju, že jsi moje máma a i když to někdy neříkám, jsi pro mě všechno. Miluju tě, tvoje Deniska.

0: Na Blaníku slza, za chviličku bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Michal David. Vybrali jste taky víno od skupiny Činasky. Nebo Tomáše Linku se skupinou Fešáci. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou oblačná až polojasná a na horách se ojediněle objeví přehánky. Během noci a také ráno se budou ojediněle vytvářet mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou nejčastěji k 10 až 6 stupňům. Výjimečně ale čekejte i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude obloha většinou oblačná až zatažená. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se ojediněle objeví slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 9 stupňů Celsia.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Odbyla 20. hodina a písničky na přání pokračují. Teď už Karel Gott, Když jsem já byl tenkrát kluk. A tuhle písničku vybrala Jaroslava ze Slatiny. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky. V minulých dnech oslavil kulaté narozeniny a dnes svůj svátek kamarád pan Jaromír Nožička. Všechno nejlepší, Míro. Chci ti dneska popřát pevné zdraví, hodně štěstí a pohody do dalších let. Touto cestou děkuji za dlouholeté přátelství a za to, že jsi nám byl vždy velkou oporou. Moc si tě vážím, Jarča. A máme tu taky přání od Kamily z Prahy, která píše: Mami a tati, přejeme vám k dnešnímu 60. výročí svatby hodně zdraví, pohody a ještě spoustu společných let. Máme vás rádi, Kamila a Zuzka s rodinou a chlupáči.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Karel Gott a teď už nonstop od Michala Davida napsal Lukáš ze Zruče nad Sázavou. Milý Blaníku, rád bych nechal jen tak pro radost zahrát mé babičce Martě za to, co pro mě každý den dělá. Rád bych jí tímto za vše poděkoval. Měj se hezky, Marti, tvůj vnuk Lukáš.

Na Blaníku Michal David, teď už Rafaela Cara, napsala Gábina z Ostravy. Milí Blaníčku, prosíme o zahrání písničky Pedro Pedro pro Briana Gatnara z Ostravy Zábřehu, který má dnes 6 let. Brianku, vše nejlepší k tvým narozeninám ve školce, ať se ti líbí a ať máš spoustu kamarádů. Si naše sluníčko, posíláme ti velikou pusu. Maminka, babičky, Marta, Pavla, Gáby a dědové Lojza a Pavel. Máme tě moc rádi. Děkujeme za zahrání.

0: Rafaela Kara na Blaníku, teď už Marie Rotrová, napsal Mirek z Vilémova. Pro kamarádku Marcelku moc se těším na zítra.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.

zapálet. Na Blaníku vám zpívala Marie Rotrová a teď jsou před námi slavíci z Madridu od Valdemara Matušky. Napsala Iveta: Milý Vašku, k tvým včerejším narozeninám 65 let, to je krásný věk. Přeji ti, ať je každý další den plný radosti, smíchu a lásky, ať máš dostatek energie na všechny tvé oblíbené aktivity a ať si užíváš života plnými doušky. To ti přeje tvoje Iveta. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníků.

nástrah tichého klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Freddie Mercury na Blaníku, teď už Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. A toto přání dorazilo z Prahy, všechno nejlepší přeje Kája Kájovi. Rádio Blaník.

Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

nebuď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Na Blaníku vám zpíval Miroslav Donutil, za 4 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Mandraže. A na vaše přání taky ABBA a za chvilku víno od skupiny Činasky. Už za chvíli hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: A teď si dáme víno. Skupina Činasky před námi, píše Jana z obce Výžina. Tahle písnička je pro Káju do Horažďovic na noční směnu ve Škrobárně, aby mu rychle utekla a abychom zítra mohli vyrazit do Znojma na cyklovíkend, ochutnat burčák a užít se do sytosti. Pojedeme spolu nahoru i dolů, vínečko si dáme, snad si i zaspíváme. Moc se těším, Jana. No tak si to moc hezky užijte na té jižní Moravě. Posíláme Činasky.

Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už Šrouby a Matice od Mandraže, píše Alena z Horního Slavkova. Milý Blaníčku, ráda bych poslala velké poděkování svému úžasnému manželovi Jaroslavovi k našemu 38. výročí svatby. Kdy jsme si řekli své ano, jsem nesmírně šťastná, že můžeme být spolu i po tolika letech. Děkuji ti za tvou lásku, oporu a za všechno krásné, co vedle sebe prožíváme. Dnes už obavíme, že ve vztahu se musí nejen brát, ale i dávat. Posílám ti tvoji oblíbenou píseň Šrouby a Matice, manželka Ája.

Mandraže na Blaníku, teď už skupina ABBA Dancing Queen a napsala Eliška z Prahy. Naše nejmilejší Radunko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Spoustu lásky, štěstí, klidu a do toho dalšího roku mnohem víc moře nebo i výlet za velkou louži. Milujeme tě, Eliška, Štěpán a Pavel.

0: ABBA na Blaníku, za 2 minuty bude 8:45. V písničkách na přání krátce před 9:00 Michal David s Karlem Gottem. A do 9:00 taky Olga Lounová a za chvíli Tomáš Linka se skupinou Fešáci. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: přání na Rádiu Blaník.
1: Paní má se má od Tomáše Linky a Fešáků napsala Milada ze Sušice, která vybrala tuhle krásnou písničku svému manželovi. Vše nejlepší k dnešnímu svátku. Hlavně hodně zdraví přeje Milada.

0: Na Blaníku Tomáš Linka se skupinou Fešáci a teď už jsem optimista od Olgy Lounové napsala Katrin z Litoměřic. Slávku můj moc tě miluji a děkuji za každý den, co tě mám. Tvá opička.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.

Na Blaníku Olga Lounová a teď už jdeme do finále. Před námi je poslední vaše dnešní přání. Michal David s Karlem Gottem, to stárnutí zrádné, vybrala například Martina z Příbrami. Milý Vašku, dnes je to rok, co si nám odešel a 30. by si měl narozeniny. S láskou vzpomínají máma, sourozenci a synovci. A tento vzkaz doplňuje Marta z Příbrami, je to rok, co si mě tu nechal samotnou, brácho, a věř, že mě to nikdy nepřebolí. Už nikdy to nebude jako dřív. Přišla nám také žádost o písničku pro Jaromíra Schneidera. Milý Blaníčku, prosíme o písničku k svátku pro našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, tchána, bratra i přítele, pana Jaromíra Schneidera z Chlebovic, který už tu s námi na tomto světě není. Ale kdyby tu byl, tak by dnes s námi svůj svátek oslavoval. Často a rád poslouchal Karla Gotta. Moc nám tady stále chybíš, i tvá laskavost, kulinářské umění, dobrá rada i úsměv, a všichni ti posíláme pohlazení, obětí a polibky a moc, moc tě milujeme. Za celou velikou rodinu Vlaďka Schneiderová.

0: Na Blaníku poslední dnešní písnička na přání, Michal David s Karlem Gottem. Za minutu bude 9. Za chvilku pro vás budeme mít předpověď počasí a pak už tu budou další písničky. Za chviličku Helena Vondráčková s Václavem Neckářem.
1: Znala pana pána, zdálo se, že o ní stál.
0: V příští hodině taky Miráj.
2: Jako když tenkrát venku jsem Petrovky začal.
0: Nebo Řemeslo od Františka Nedvěda.
3: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou nejčastěji k 10 až 6 stupňům a výjimečně čekejte i přízemní mrazíky. Na horách se během noci a také ráno ojediněle objeví přehánky a místy i mlhy. Zítra čekejte sluníčko i hodně mraků, během dne pak obloha bude většinou oblačná až zatažená. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se ojediněle objeví slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 13 až 18 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 9 stupňů Celsia.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Jsou skoro 2 minuty po 9. hodině, přejeme vám krásný čtvrteční večer. V zahradách se teď mohou objevovat malí ježci. Jak se při setkání s malým ježkem zachovat, poradíme za chvíli společně s ošetřovatelkou ze záchranné stanice Kristýnou Nohejlovou. A teď už na Blaníku Helena Vondráčková s Václavem Neckářem. Tak hezký poslech.

0: K vaší večerní pohodě na Blaníku skupina Kex. V zahradách se teď více než jindy mohou objevovat malí ježci. Možná už jste si taky všimli, jak vám po zahradě nějaký ten ježour podupává. Pokud na nějakého narazíte, nemusíte ho ale hned brát domů a zachraňovat. Jak poznat, kdy už potřebuje malý bodlináč pomoci? To nám vysvětlí ošetřovatelka ze záchranné stanice Kristýna Nohejlová.
1: Vždycky nejdůležitější zjistit, jestli vlastně to mládě nemá v okolí nějaký hnízdo, z kterého vylezlo, což mláďata dělají, že prostě objevují svět, zjistit, jestli tam někde bydlí, pozorovat ho, jestli má problém. Pokud má problém, zavolat do stanice, říct tu situaci a domluvit se.
0: Číslo spádové stanice snadno najdete na webu zvířevnouzi.cz. Mimochodem, ježkům moc chutnají kapsičky nebo granule pro kočky. No, možná jste si taky všimli, jak ježkové baští společně s vaší mickou z jedné misky. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Miraj, Pink a tady už je Belinda Carlisle.

0: Miraj na Blaníku, za 5 minut bude 9:30. Babí léto sice pokračuje, o víkendu bude krásně a taky docela teplo, ale začátek podzimu a blížící se zima už o sobě taky dává hodně vědět. Studený vzduch už dokonce dneska přinesl i první sněžení této sezóny. Na české nejvyšší hoře na Sněžce se kolem poledne objevily sněhové vločky a dokonce i slabý poprašek. No teda, paní zimo, ještě ne, ještě zůstaň doma. My si ty dozvuky léta chceme ještě užít. Za chvíli na Blaníku Pavel Bobek, One More Time, nebo taky Petr Nať.
1: 3 vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.

0: Na Blaníku Petrnať. Pěkný večer. Jestliže trpíte arachnofobií, tedy panickým strachem z pavouků, radši ani nejezděte do Teplické botanické zahrady. A nebo tam naopak zajeďte a zkuste tu svou fobii z pavouků vyléčit. Ono se to řekne, ale někdy to opravdu pomáhá. Botanická zahrada Teplice totiž po 4 letech znovu vystavuje sklípkany. Letos představuje 60 druhů. Při prvním ročníku před 4 lety jich bylo méně, a to zhruba 40. Výstava tehdy patřila k akcím, které přilákaly rekordní počty návštěvníků, takže pavouci evidentně přitahují. Letošní výstava sklípkanů potrvá v Teplické botanické zahradě do 11. října, tak můžete vyrazit, mrknout na pavoučky, i když v tomto případě na opravdu pořádné pavoučky. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku František Nedvěd, Erasure nebo taky Petr Novák.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
2: Bavit vás.

0: Na rádiu Blaník Petr Novák. Za 4 minuty bude 10. Před námi jsou tradiční 2 hodiny před půlnocí plné písniček z lásky. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou oblačná až polojasná a na horách se ojediněle objeví přehánky. Během noci a také ráno se budou ojediněle vytvářet mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou nejčastěji k 10 až 6 stupňům. Výjimečně ale čekejte i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude obloha většinou oblačná až zatažená. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, se ojediněle objeví slabý déšť. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 9 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer a dobrou noc. S Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.

bývá s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

Kartom na burek, a taki porcelan. Sam ti odrej.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je pátek 25. září a svátek má zlata. Narozeniny dnes oslaví například lyžařský trenér a bývalý reprezentant v běhu na lyžích Martin Koukal. Je mu 48 let, dále slovenský operní pěvec Peter Dvorský, tomu je 75. Narozeniny má taky slovenský herec Milan Bahul, je mu čerstvých 66 roků a oslavencem je i americký filmový herec a producent Michael Douglas, je mu 82 let. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Krásné ráno. Je pátek 25. září, dnes má svátek Zlata a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se koná Noc vědy, která je pokračováním úspěšné Noci vědců. Uskuteční se v 75 městech a obcích. Více na www.nocvědy.cz. Náměstí 17. listopadu v Příbrami přivítá oslavu Dne seniorů. Součástí bude doprovodný program s prezentací zdravotních a sociálních služeb anebo s testováním zraku zdarma. Jarmarkem na náměstí Svornosti začínají v Českém Krumlově čtyřdenní svatováclavské slavnosti. V Plzni proběhne slavnostní představení nové pobytové louky s prvním celoročním fotopointem, cestičkami a lavičkami. A v Děčíně se bude konat náborová akce Policie České republiky s názvem Fyzičky na nečisto. Na atletickém stadionu umožní zájemcům vyzkoušet si fyzické testy přijímacího řízení k policii. Úspěšní účastníci získají osvědčení o fyzické způsobilosti s platností 18 měsíců. Mohou to využít při podání přihlášky k policii. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy může být až zataženo, ojediněle se mohou objevit také přehánky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až zatažená, výjimečně se může vyskytovat déšť a také mlhy. K večeru bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.